0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej. Propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emjägerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolhni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Rádio Kontakt. Hit Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
0: Hit Radio.

0: Hit Rádio Kontakt.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Ne, můj oblíbený hrnek.
5: Tak tohle není dobrý začátek dne.
6: No to snad ne.
7: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
8: Alegria dny jsou tady.
7: Se slevou 7% na zážitky.
8: Zážitkové restaurace.
7: Pobytové zážitky.
8: Adrenalin.
7: Automoto a mnohem víc.
8: U nás si vybere opravdu každý.
7: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
8: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
7: CZ
10: Hit Radio.

0: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma
5: na zážitky.cz. Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.

měsíc schoval tvář. Vášeň se mění v kalendář.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost. Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
1: Ne, můj oblíbený hrnek.
2: Tak tohle není dobrý začátek dne.
3: No to snad ne.
4: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den!
5: Alegria dny jsou tady.
4: Se slevou 7% na zážitky.
5: Zážitkové restaurace.
4: Pobytové zážitky.
5: Adrenalin.
4: Automoto a mnohem víc.
5: U nás si vybere opravdu každý.
4: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
5: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Hit Radio.

0: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
3: Hit Radio Kontakt.
0: Zlepši si náladu.

0: Dobrý plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
2: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
3: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Ahoj, tady Sagwa Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čusbus autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na dětirájetour.cz.
6: Bude vejdán.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní Ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
10: Den svatého Václava na zámku Sviany. Těšit se můžete na příjezd svatého Václava, pivní soutěže i slavnostní naražení svijanského speciálu Dux. Po celý den vás čeká pestrý program, řemeslný jarmark i prohlídky pivovaru. Večer zahrají kapely Valdovy Matušky a Tres Udos. Nenechte si ujít svatováclavské slavnosti na zámku Sviany. V pondělí 28. září od 10 hodin. Více na zámek Sviany.cz.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Mami!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: Firma na zážitky
12: CZ.
15: Diké, zahradnické centrum Příšovice, vás zve na dny otevřených dveří. Od středy 23. do soboty 26. září. Přes 1500 druhů rostlin za mimořádné ceny s 10% slevou. Diké, krásná zahrada z českého ráje.
16: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
17: Tiskne, kopíruje, skenuje.
16: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
17: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
18: Tisknu levně CZ.
19: Náplně hned.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.
21: Hit Radio.
22: I know you moved on to someone new. Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Dobrý plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
3: Hey, what's up, it's Rihanna.
4: I'm Harry. This is The Weeknd.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Serveru TN.cz to v reakci na varování polského premiéra Donalda Tuska sdělil předseda vlády Andrej Babiš. Zpravodajské služby věnují podle něj rizikům namířeným proti Česku nejvyšší pozornost. Informace sdílejí i na mezinárodní úrovni. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání v případu psychiatra Jana Cimického. Obvodní soud mu nepravomocně uložil 5leté vězení a 10 letý zákaz činnosti za vydírání a sexuální útoky. Podle obžaloby se lékař činů dopustil mezi lety 79 a 2019, převážně na svých pacientkách. No a fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili svou výsledkovou krizi. Úřadující belgický vícemistr a vítěz domácího poháru ve Štruncových sadech dominoval a už do přestávky vedl 2-0. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Liberecký kraj se může nově zapojit do kampaně TreeTech, která má letos v Česku premiéru. Odborníci u vybraných stromů změří jejich parametry, vyčíslí přínosy v podobě zadržené dešťové vody, uloženého oxidu uhličitého či odstraněných škodlivin. Výsledky pak převedou do srozumitelných informačních štítků umístěných přímo u stromů. Obce tak mohou veřejnosti lépe vysvětlit význam investic do zeleně. Na severu Čech bude dneska polojasno až oblačno, odpoledne místy až zataženo a může se objevit i přeháňka. Nejvyšší teploty dneska mezi 16 až 19 stupni.
5: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jasmin na svém místě.
2: Tady.
1: Michal, taky dobré ráno. A David, akorát ne náš, ale David Račák, zprávař. Tak dobré ráno vám všem, kdo jste si nás zapnul a víte, co je.
2: A jo.
1: No jo, no konečně. Jo, já teda nevím, jestli vám to nepřijde, nebo jestli to přijde jenom mně, ale ten týden nějak utek.
2: Ale Blažku rychle, takhle.
1: Takhle. Tak pojďme na písničky, startuje páteční snídaně, Michal Schulte, Arieb, hezké, no,

0: Tímhle jsme odstartovali páteční snídani. 6.05 Michal Šulte a Rihep a my vám přejeme krásné ráno. Tak co, už máte plány na víkend? Už víte, co chystáte? Jasně, víme taky, že někdo z vás bude v práci. Tak teďka se ptáme vás, kdo máte volno, kdo se těšíte na ten zasloužený odpočinek. Chata, chalupa, nějaký výlet někam ještě. Hezky má být docela o víkendu. Co ty, Jasmin?
1: Tyjo, já pořád přemýšlím, vím, že dneska se máme vidět s kamarádama, ale zítra možná půjdeme nějaký pochod s mým přítelem, protože on se chystá na svatojakubskou cestu na Kamíno a potřebuje trénovat, takže si dáme možná třeba 20-30 kiláků nějaký pochůdek.
0: Nekeci, to si mi připomněla, my jsme takhle chodili, už to je dlouho, nevím, jak se to jmenovalo, bylo to nějaký pochod, bylo to v Polici nad Metují a chodili se tam vždycky dvě vzdálenosti, mohla si vybrat ze dvou vzdáleností, jo? Já vždycky chodil tu kratší. A vždycky jsem dostal nějakou takovou keramickou placku v cíli a diplom, ale to už je hele historie.
1: To už je historie.
0: To už je dlouho.
1: A tvý plány na víkend?
0: Moje plány na víkend, člověče, jedu zítra v sobotu, jedu na oslavu 70. narozenin.
1: To je dost? To je dobrý.
0: To je dost. Myslím si, že se tam budou hrát jiný písničky, než jsem zvyklý takhle hrát třeba na firmkách, ale docela se na to těším, bude to taková změna. Tak nás zajímá, co chystáte vy, protože je tady minuta šampionů. A i dneska pro vás máme, nebo i dneska naposledy pro vás máme voucher na akinu.cz v hodnotě 5000 korun na prémiová krmiva pro psy a kočky.
1: A dneska po vás chceme teda klasicky vědět, jak se jmenujete, odkud jste a do třetice vaše plány na víkend.
0: Můžete to napsat klidně ve zkratce, ať vám neupadnou prsty takhle po ránu palce. Napište nám to na 777 937 777. Nasaď mi na chvíli. My vám nasadíme na chvíli motýle do břicha. A dostaneme se k tomu minuta šampionu za malou chvíli. Voucher v hodnotě 5000 korun na Akinu pro jednoho z vás. Tak pište a my k vám posíláme motýle. Hezké ráno.

0: Ale jsou mandraže motýly na Hitrádiu 6 hodin 10 minut. Startuje minuta šampionů, kde jeden z vás vyhraje voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na akinu.cz na dobroty pro vaše čtyřnohý miláčky. Zpráv od vás přišlo spoustu. My vybereme s Jasmin jednu. Nám to vždycky vybírá David, ale David už je někde v Japonsku na svatební cestě, tak to asi těžko, navíc je tam časový posun. Tak jdeme na to.
1: Jdeme na to.
0: Minuta šampionu startuje teď. Ptali jsme se vás, co chystáte na víkend.
1: Maruška Mariánské Lázně půjde na houby.
0: Pavla Jabloné na Torlicí, super víkend s vnučkou.
1: Olča Bochov, slavnosti města, kamarádi a burčák.
0: Martina Nové Hrady, řezání a štípání dřeva s manželem.
1: Lucka Liberec, oslava jejich narozenin u segry a opékání buřtů.
0: Budem štípat. Lukáš Svatava chystá se na oslavě města Havlíčku Vrod.
1: Marcel Plzeň s přítelkyní na motorce.
0: Lenka Rýmařov, hlavně přežít, hodně užít.
1: Luděk Česká Třebová, večer u deskovek.
0: Evča Frýdek Místek bude slavit 15. narozky dcery.
1: Iva Arnoltice, grilovačka, loučení s létem.
0: Petra Zlín, půjdu do lesa na bedli.
1: Míša Praha, čekají úklid obce a pak opékání burstů za odměnu.
0: Pavel Polná, pořádání turnaje judo.
1: Market Hranice, odpočívat při práci na zahradě a vychutnávat ticho, jelikož 6. B letos stojí za to.
0: Mhm. No tak těch zpráv přišlo spoustu, nestihli jsme jich přečíst třeba tak 95%.
1: Ale musíme jednu výherní vybrat a říkám si, že když jsme tady teda bez Davida, takže si můžeme každý vybrat jednu a pak z nich vybrat finálního výherce.
0: No tak mně se líbila zpráva od Míši z Prahy, že je čeká uklid obce a pak opékání buřtu za odměnu, jako než uklidíš celou Prahu.
1: Mně se líbila teda Market Hranice, odpočívání při práci na zahradě a vychutnávat ticho, jelikož 6. B stojí za to. A učitelky to mají těžký. Tak si střihneme.
0: Tak si pojďme střihnout. Takže bude to kámen, nůžky, papír teď, jo.
1: Jo, a
0: tak
1: na teď a dělej takhle, ať to je slyšet, že to děláme.
0: Jo, tak počkej, já to teda stáhnu. Takže kámen, nůžky, papír teď.
1: Oba nůžky.
0: Oba nůžky. Kámen, nůžky, papír teď. Oba kámen. Tak pojď papír ještě. Kámen, nůžky, papír teď. Tak počkej, ty jsi mě teda podělala,
1: jo? Já jsem tě podělala, no? A tak já nevěděla, že to myslíš vážně.
0: Tak, Jasmin vyhrála, takže tím pádem...
1: Market z Hranic. Hranice.
0: Voucher na 5000 korun do akinu.cz je tvůj. Tak moc gratulujeme. No a my pokračujeme. Já prostě říkám pořád, že v tomhle baráku na kámoše nenarazíš. Takže Clean Bandit and Mary na Hit Radio pro vás všechny, kdo nás ladíte v 6.13. Hezké ránko.

0: we can dance all night.
1: Miles Smith, Nice to meet you na Hitrádiu 619. Ano, i vás, kdo jste si nás třeba zapnul poprvé, tady zdravíme a vítáme. Krásné ráno, tohle je Hitrádio. Volby do komunálek. Celá republika je zasypaná billboardy, to jste se asi všimli. Billboardy, ze kterých se na nás smějou ti, kteří u voleb chtějí náš hlas. No a naprosto geniální věc se stala na severu Čech. Tam jedna strana nechala vylepit billboardy, jenomže v Jablonci nalepili billboardy, který měli nalepit v Liberci a naopak. Jo, a já si říkám, jestli to nebylo schválně. Jo, všichni se o tom baví, všude se o tom píše, my se o tom teďka taky bavíme, tak jestli to prostě není jenom marketing jako prase.
2: No, marketing, nějaká meziměstská solidarita, tak my můžeme tady vylepit něco s Brnem a metrem třeba do budoucna, že jo,
1: no,
2: v Praze.
1: No, já si představuju toho lepiče. Jo, že
2: lepič? Tak se jmenuje ta pozice.
1: Jasně, no, je to lepič. Viděli jste někdy, jak se lepí billboardy? Ono to asi nebude sranda, jo? Já občas takhle, když jedu po městě a vidím, jak tam mají ten obrovský kýbl s tím lepidlem, pak ten smeták a...
2: jo. Ty tak všechno hezky jako dokážeš napodobit.
1: Tak mám to nakoukaný, mám na to docela zálus tady na tu pozici lepiče. Že to asi nebude jednoduchý, protože on ten billboard takhle jako z dálky vypadá, že je docela velký a zblízka je jako obří, jo. Takže já si právě říkám, jak jste říkala, jo, jestli třeba nebudou příští týden tady politici z Prahy slibovat třeba to metro v Brně,
2: jasně,
1: nebo třeba Nový moře v Ostravě.
2: No nicméně komunální volby, ty jsou, nepletuli se, 9. a 10. října je to první kolo, takže možná do té doby ještě pár bizárků přibude.
1: Já bych si to potvrdil, ale taky si nejsem jistý. Tak pokud jste třeba potkali nějaký bizarní billboard, něco opravdu, co jste si řekli, no tak to si dělají legraci, ne? Tak nám to klidně vyfoťte, pošlete, ale asi až bude světlo, teďka ještě toho moc nepofotíte. Nickelback. To jsou hity, které vám pošleme, naladíme za chvíli. Taky Leony, no a samozřejmě i páteční doprava. Ať víte, jak to jezdí, hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Maxi.
5: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
11: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
12: Už žádný, mami, restartuj to.
13: Už se mi nesekne při penaltě.
14: Už nespane, když páříme s klukama.
11: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
16: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
15: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
16: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
15: Zahradagalas.cz.
17: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
18: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše.
0: Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
18: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
19: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
20: Každý den přináší nové výzvy.
21: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
20: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
21: Více na práce Ontex.cz.
22: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
23: Ty v Bauhausu nevedeme.
22: A Auschus našel byste?
23: To vás zklamu, bohužel.
22: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
23: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
24: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
25: Bauhaus, když se to má podařit.
26: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
27: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase mezi Žadcem a Plzní, u Jesenice srazilo osobní auto zvěř, dejte tam pozor. No a na Českobudějovicku v Záboří došlo k požáru vozidla, na místě zasahují hasiči. Počítejte s omezením a hlavně pozor, ať do toho nevletíte.
28: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Kontakt.

0: Jinde.
1: 6:31, krásné ráno. David Račák pro nás má ranní update.
2: Ranní update.
3: Přeju všem hezké ráno. Policie v kalifornském městě Santa Ana pátrá po zlodějích, kteří ukradli bronzovou sochu Ježíše Krista v hodnotě 50 000 dolarů. V přepočtu přes 1 000 000 korun. Na podstavci z ní zbyly jen nohy. Představení nových iPhoneů obvykle zlevní ty rok staré. Kvůli růstu cen pamětí Apple zvolil opačný postup. Po premiéře 18 šly s cenou nahoru i 17 a modely Air. Zákazníci tak za některé telefony zaplatí o 1 000 korun více než před rokem. No a co všechno dokáže člověk ztratit v národním parku? V Yellowstoneu letos z geotermálních oblastí odstranili přes 20 000 kusů odpadu. Mezi nálezy bylo 280 čepic, AirPody, hotelové karty, dudlíky, Pokémon karty, karta Uno, umělé nehty a také 6 rovnátek.
0: Hele, že někdo ztratí rovnátko v Yellowstoneu, to je hustý.
1: To je divný, ale já když jsem teda poslouchal ten výčet, tak podle mě bychom všechny tyhle věci a ještě něco navíc našli zapadaný v autě mezi sedačkou a středovým tunelem, protože hele, asi víš, o čem mluvím, jo? Hele, co tenhle prostor schvátí, už nenavrátí. Zrovna včera mi tam spadla 50. Není, nevím, hele.
0: Není.
1: Jako vyndat sedačku, tak si myslím, že bychom našli opravdový poklady. Real McCoy, tohle je taky poklad, hele, 90-kovej. Love and Devotion pro vás na Hitrádiu teď. Srdcovka. Další vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Sebastian Rupalíc, 6.41.
1: Už za chviličku zazvoní v éteru jeden zvonek u jednoho z vás a zaručí vám 6000 korun.
0: Jeden zvonek vládne všem. Tenhle.
2: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
0: Jeden jim všem káže. Takhle, 6 tisíc korun, to Jasmin říkala. Včera to nevyšlo, takže k té 5000ovce předáváme ještě jednoho tisíce a jeden tisíc. A 6 tisíc korun si můžete vydělat v 7 hodin 10 minut, což je za půl hodinu.
1: My připomínáme, že příští pátek my dva někomu z vás povezeme rovnou 50 tisíc korun, tudíž kdo ještě nejste registrovaný, tak ježišmarja, utíkejte na web Hitrádia a sypte to tam.
0: No a protože to k vám povezeme v pátek, tak u vás asi v pátek zrovna zůstaneme, tak asi nakoupíme nějakou flachu a pořádně toho slavíme, ne? Registrace do soutěže na webu hitradio.cz a v 7.10 se těšíme, budeme zvonit. Za malou chvíli se můžete těšit na tohle, já se vám musím přiznat, já jsem si strašně dlouho myslel, že to je chlap Alex Hepburn.
1: A já jsem ho z toho omylu nevyvedla nejdřív, ten začátek zní opravdu jako hlas muže, tady už ne.
0: A je to hlas ženy, je to britská zpěvačka a skladatelka, tak možná, pokud jste to náhodou taky nevěděli, tak jsme vám otevřeli oči, tak za chvíli to můžete naposlouchat, jestli vám to víc zní jako chlap nebo žena.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: Společnost Liberecké komíny. To znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
7: Chci novou podlahu.

0: tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Usnula?
4: Asi jo.
3: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen. Následujte kvalitu.
10: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
11: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
12: Vinylovou? A bude sama hrát?
11: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
13: Experto Family. Od V podlahy.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
15: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase mezi Teplicemi a Lovosicemi. U Velemína srazilo osobní auto zvěř. No a na D11 na 61. kilometru ve směru na Jaroměř stojí porouchané nákladní vozidlo a blokovaný je jeden jízdní pruh. Kolona má celkem kilometr.
16: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
17: To jen se zeptej, tatínka.
18: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
19: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
20: Pořád jste tady.
21: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.
22: Dobré.

0: David Guetta, Terry Swims, taky Tons and I, tohle je Hit Radio Gon Gon Gon 6.54.
1: Máte rádi Harryho Pottera? Já taky, ale opravdový fanoušek, ten se pozná jinak. Jistá paní vyrazila do kina na Kámen mudrců. A to i přesto, že věděla, že má ten den termín porodu. A když teda během filmu začala rodit, tak ona neodešla. Ona si to tam odrodila, protože když si přece koupila ten lístek, tak jako ježiši.
0: No jasně, tak jako když si kupuješ lístek a popcorn v kině, no. No, tak to je tak jako na hypošku, jako jo, v dnešní době asi všichni známe. Ale kdo nezažil první porod v kině, tak ten vlastně neví, co je to opravdová premiéra. Což jim všudy. Ale jako představte si ten rodný list, jo, co tam bude napsáno. Místo narození. Kinosvět, řada 12, sedadlo 8. To já si říkám, že by jí mohli tý mamince dát třeba jako doživotní popcorn zdarma.
1: Hele, ale to se někde dělá, že jo, když se narodíš někde v letadle nebo přesně v kině, tak oni ti, nebo v tom, v akváči, tak dávají třeba celoživotní vstupy zdarma, tak to by mohli udělat.
0: Ježíš, to bych bral, že bych se narodil v letadle, ale to už trošku nestíhám, to už se trošku nepůjde. Nicméně, já úplně vidím taky v tom kině, jak tam hnedka naběh borec z kasy a říká, prosím vás, takhle by to nešlo, hele, je to dětský lístek, 349 korun, jo, mi ještě dáte. Přesně, aloho mora. Linkin Park, Friendly Fire, to je další song, který stihneme do 7 a potom David Račák přidá zprávy.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Autonord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
4: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
0: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Od dnešního dne do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Uklidíme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Registrováno je na 12 000 dobrovolníků. Nejpozději dnes se budou muset sejít k prvnímu zasedání okrskové volební komise, které budou dohlížet na hlasování v říjnových obecních a senátních volbách. Zástupce do komisí mohli nominovat kandidující uskupení. Komisí je více než 14,5 tisíce. No a Jakub Menčík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA. V pražské O2 aréně se světová 15 utká s Lernerem Tienem. Utkání začne v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu US Open Bena Sheltona. A teď, co je nového u nás v regionu?
9: V Liberci je nový mural. Jedna z průmyslových nádrží liberecké teplárny má díky uměleckému studiu stroj mural obří ruky, která jakoby vystupovala z útrop nádrže a kolem ní jsou rostliny typické pro Liberecko. Dílo pracuje přímo s tvarem a strukturou stavby a vytváří tak optický klam. Má symbolizovat plánovanou proměnu průmyslového areálu směrem k zelenější budoucnosti. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 16 až 19 stupni. Bude polojasno až oblačno, večer bude mraků ubývat.
10: Poslouchej.

0: dokázal jsi to.
1: Jako šampion.
0: A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Krásné ránko.
2: Hezký páteček.
0: Snídaně šampionů.
1: 2 minuty po 7 ladíte Hitrádio a to nám dělá velkou radost a za chvíli radost uděláme možná vám.
2: Říkal někdo 6000 korun jenom za otevření dveří? Ano!
1: Máme pro vás, naše hlídka už je na místě. Můžeme vám říct, že jsou v České republice. To vám můžeme říct. Tak za chvíli zvoníme, kdo pak to zvoní v 7 hodin 10 minut.
0: Hitrádio Kontakt.

0: 7 hodin 10 minut k tomu, tohle je Hit Radio.
1: Právě teďka naše hlídka stojí u jedněch dveří. A možná jsou to právě vaše dveře a možná právě vy dneska vyhrajete 6000 korun.
0: 6000 korun.
2: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A my už někde v České republice máme náš tým a dneska je to Andrea. Andy, krásné ráno.
3: Krásné ráno.
1: Ahoj.
0: Krásné ráno, tak i tobě. Připomeneme, že nám zatím neříkej, kde jste, ale řekni nám, jak to tam vypadá, co tam vidíte okolo sebe.
3: No, já vám to řeknu trošku jinak. My když jsme přijížděli, tak jsme pod cestou potkali ježka, který nám přišel přes cestu. Takže všichni ti, kteří máte podezření, že by ve vašem okolí mohl být ježek, tak že, bych koukala.
0: A byl, jako, byl živej nebo žvejklej?
3: Jako živej. Prostě jsme ho dali, jsme mu přednost, všechno proběhlo v pořádku.
0: Přednost ježkovi.
1: Nebyl to roadkill, takzvaný.
0: No tak Andy, my spouštíme odpočet, respektive zazvoníme a schválně, jestli nám někdo otevře.
1: 30 sekund právě teďka odstartovalo a pojďte někdo chytnout Andy.
0: Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz a potkali jste ježka, pojďte ven. Andrea.
3: Já doufám, že to přijde.
0: Andrea má 6000 korun pro někoho z vás.
1: 20 sekund zbývá, pojďte, koukejte z oken, případně mávejte. Volejte výtahy, sjeďte rychle dolů.
3: Zatím nikdo.
1: Ne.
0: To není možné.
1: Ne.
0: Tak Andy, budeš mít hezký víkend.
3: Tak já se podělím, že jo.
1: Ach jo.
0: Takže nic, ani náznak třeba jako pohnutí
3: ani
0: závisu.
3: Ani náznak, vůbec nic, žaluzie se tady neroztáhly, no můžu říct, že jsme v ulici, kde jsou rodinné domky, no.
0: A můžeme říct klidně město už teďka.
3: Já bych to nechala na Moravskoslezský kraj, co vy na to.
0: Dobře.
1: Tak jo, tak dnešní nevýhra znamená vlastně polepšení pro případného pondělního výherce, který tím pádem bude soutěžit o 7000 korun.
0: Tak Andy, děkujeme, přejeme krásné ráno, krásný pátek a hezký víkend.
3: Taky tak, mějte se krásně.
1: Ahoj. My ještě připomínáme, že vlastně v pátek my dva povezeme 50000 korun.
0: To je vlastně už za týden.
1: Ano, přesně za týden.
0: 50 táců pro někoho z vás, registrace a detaily na webu hitradio.cz.
2: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: hodiny a souhvězdí. Tohle je Hit Radio v 7 hodin 20 minut a tohle je titulek dne. Dvě jeptišky, který se nenáviděli, se do sebe zamilovali a vzali se. Jako jestli tomu, já nevím, jestli tomu rozumíme všichni, tři tvrzení ani jedno vlastně nedává moc smysl a zní to jako taková, nevím, chyba v Matrixu, dalo by se říct. A je to za mě důkaz, že život a láska je mnohem divnější než jakákoliv fikce a že pán Bůh je takovej největší jako humorista, no.
1: Hele, to, že to byly dvě jeptišky, to čert vem, ale mě na tom baví ten úkaz toho, nebo ten příklad toho, že se strašně nemohli vystát a nakonec se vzali. Takže bacha, kdo nás teďka posloucháte, vzpomeňte si na člověka, který vás nejvíc štve, možná se jednou vezmete.
0: No tak vlastně mě tak napadá, že nemusíme chodit úplně daleko, že když si vzpomeneš na naše začátky vysílání, my jsme se taky tady občas tak trochu jako poštěkali. No. Jo? A já nevím, jak dlouho to je dobrý, je týden? Týden už jsme
1: zhruba,
0: v pohodě, ne?
1: Zhruba
0: týden je to v pohodě, jo. A já si říkám, že Vatikán možná teďka, co se týká tady toho příběhu, takže možná aktualizuje software a hledá, kde se teda stala chyba. Asi jim z toho jde hlava kolem. Ale jak se říká, láska hody přenáší, jo. Já jsem minulý pátek moderoval česko-brazilskou svatbu a povídám koordinátorce. Říkám, to je jako stejně to je něco, co když se takhle potkají lidi vlastně z úplně druhého konce světa, říkám jako, chápu, povídá se, že láska hody přenáší a ona dodala, no jo, ty vole, ale tohle je oceán. Nejvíc legendární hláška, kterou jsem jako letos slyšel, jo. No jo, ale tohle je oceán. Člověk mění, život mění, moje oblíbený přísloví, tak bych vám mohl vyprávět, to možná až se ještě lépe poznáme. Avicii, Hey Brother, za malou chvíli taky aktuální doprava, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Comfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Comfortplus.cz.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
5: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
8: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Připravit? Pozor, start! Přidej se, poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Lásko, jaký bys chtěla auto?
15: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
14: Ale já myslel, jakou barvu.
15: Barvu? Je tak to nevím.
14: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
16: Bajk a Jack mají v Liberci nový domov. Navštivte nový autosalon autoservisu KBC ve Vratislavicích nad Nisou.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na Litoměřicku ve Snědovicích došlo k dopravní nehodě, projíždějte s opatrností. No a na D11 u sjezdu na Chlumec nad Cidlinou na 62. kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové blokuje pravý pruh v omezení kamion s defektem. V pravém pruhu se vytvořila kolona kamionů v úseku 1 kilometru.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Kontakt.

0: Takhle vám hraje páteční hit rádio Taylor Swift. Shake it up. 7.33, za malou chvíli soutěž o lupeny na koncert Pussycat Dolls. Nejdřív ale ranní update s Davidem Račákem. Pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Přeju hezké ráno, vědci dokázali z mozku myši rekonstruovat video, 10-sekundové video vzniklo z aktivity neuronů v jejím mozku. Jinými slovy sledovali mozkové signály a podle nich dokázali vytvořit obraz toho, co zvíře vidělo. Co ale bylo jeho obsahem, agentury nezveřejnily. Malí kluci chtějí být popeláři, do pevných rukou to ale vzal 6letý klučina z australského Pertu. Na sociálních sítích koluje video, jak pomáhá svým zkušeným kolegům z popelářské party s popelnicemi. Podle jeho slov jde o vysněnou pozici a chce u ní zůstat natrvalo. No a v San Francisku se přes 100 lidí sešlo na akci, jejíž princip byl velmi jednoduchý. Společně zakřičet na oceán. Dokonce se soutěžilo o nejhlasitější výkřik. Vítězka dosáhla 121,9 decibelů.
3: Já se přiznám, že já jsem to tady chtěla demonstrovat a vyzkoušet si to a Michal ne, ne, ne. mě utnul a říkal, hele, to je fakt debilní, když na tebe někdo křičí z rádia.
0: Z rádia se prostě nekřičí, ale můžeme si zasoutěžit o největší ticho. Ohlušující ticho doslova. Takže 122 decibel, jo, slušný. No tak vy se taky stejdete na jednom místě a budete křičet. O2 Arena příští středu, The Pussycat Dolls, a my tu pro vás máme poslední dva lupeny. Tak pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777-937-777. Jednoho vybereme, voláme, 5 otázek a je to vaše teď. Alex Warren, Fever Dream na Hit Radio. Hezké ráno.

0: ale tady Milujeme se, na ty vás to baví. Novinka ve vysílání Hitrádia Fever Dream 7.37.
1: Už 23.9. vystoupí v pražský O2 aréně Pussycat Dolls a my vám celý tento týden rozdáváme dva lístky.
0: Rychlá pětka. V soutěži Rychlá pětka máme pro vás poslední dva lupeny, no a o ty poslední se zasoutěží Žanetka z Budějc. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj. Dobré ráno, jak to vypadá v Budějcích, takhle po ránu v pátek?
2: No, jako každý ráno jsme zasekaný, samozřejmě.
0: Zasekaný, máte tam hodně kolon?
2: Docela dost, je to tady všude rozkopaný, samozřejmě, jako vždycky, takže stojíme všude, kde se dá.
1: Tak jestli teďka ale stojíš, tak o to líp se můžeš soustředit na tu soutěž, jo?
0: To je fakt, Jasmin je naše sluníčko, ona se vždycky ve všem snaží najít něco pozitivního. Tak zdravíme samozřejmě do Budějc, vás ostatní do kolon, vy kdo nesoutěžíte, tak pro vás nic nemáme, jenom písničky za chvíli. Tak Žanetko, pojďme na to, pět otázek.
3: Otázka první, pět vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje hlavní město Rakouska?
2: Vídeň.
1: Ano.
0: Vídeň je správně.
3: Otázka druhá, čtyři vteřiny na odpověď.
0: Jak se v příbuzenském vztahu nazývá maminka tvojí maminky?
2: Babička.
0: Babička.
3: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
1: O kterém domácím zvířeti se říká, že má 9 životů?
2: Kočka.
0: Jasmin, těžší otázky nebyly dneska.
3: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Ale pokračujeme dál. Jaký měsíc je před prosincem?
2: Listopad.
0: Ne, neuvěřitelný.
1: A tak aspoň vidíte, že já chci, abyste to vyhráli, ne? Tak a poslední pátá, o kolik lístku na Pussycat Dolls právě teďka soutěžíš?
2: O dva.
1: Neskutečný!
0: Žaneto, ty jsi neuvěřitelná!
1: Gratulujeme, je to tvoje!
0: Takže není zač, dva lístky, příští týden, Pussycat Dolls, O2 Arena, středa 23. září, je to tvoje a my se nemůžeme nezeptat, koho vezmeš sebou. Cože?
2: Vůbec ne, to těm, buď ségru, partnera, těžko říct.
0: Ale ty jsi teďka v té koloně si říkala v Budějcích, jo? Tak kdybys nám řekla, jaký máš auto, tak by někdo třeba mohl natáhnout ruku a říct, hele, tak budeme spolu, budeme nejlepší kámoši. Tak Žanetko, dva lístky.
2: Jako ženská červený.
0: Dva lístky posíláme, ve středu si to uži a uži si taky teď Pussycat Dolls, zber to jako takovej malý warm-up, jo, na středu. Tak jo, měj se krásně.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Takže já si ale říkám, že většinou tady u té aktivity jdeš na vrchol. Tady to byl spíš teda slušnej sešup dolů, jo?
1: To byl sešup, takhle, nutno podotknout. Nikomu se nic nestalo, což je hustý, stáli při nich všichni andělé strážní, protože opravdu pátý patro je pátý patro.
0: Opravdu se vlastně nic nestalo. Jo, všechno to skončilo tím pádem dolů. Já bych teda popravdě chtěl vidět, co bylo v tom papíru pro pojišťovnu, jo? Příčina nehody, dvojtečka. Zbytek se domyslete. Činasky, venku je na nule, za malou chvíli taky Agnes a taky pro vás do nás ladíte v autě a třeba teďka tam něco to, tak bude doprava. Hezké ráno.
2: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co vyznáme, ne?
3: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
5: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
11: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
12: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
11: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90.

0: až do 22. září. Kaufland.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na dálnici D8 mezi 84. a 87. kilometrem ve směru na Drážďany. V Panenském tunelu stojí porouchané vozidlo a blokuje pravý jízdní pruh. No a na Písecku mezi Mirovicemi a Milevskému odbočky na sobě draž srazilo osobní auto Srnu.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Tohle je páteční Hit Radio, posloucháte Snídaně šampionů v 7.55.
1: Pamatujete si, když vám bylo třeba takových 6 let a měli jste nějakou šílenou představu o tom, čemu se jednou budete věnovat, čím se budete živit, co si třeba chtěl dělat ty?
0: Asi budu hlas většiny lidu a to je samozřejmě popelář. Ruku na srdce, kdo z vás v dětství netoužil pověsit se za jízdy na tu zadní stupátku popelářského auta? Já teda moc.
1: Hele, ale to se přiznám, že já byť jsem chtěla být zpěvačka a herečka, anebo veterinářka, tak popeláře jsem tam jako záložní variantu měla taky, byť jsem holka.
0: A vlastně jako proč? No protože asi se nám jako líbilo to jejich velký auto, já co si vzpomínám, tak pamatuju si, že vždycky k nám do ulice přijeli popeláři, obrovský auto, že jo, nikdo po nich taky nechtěl žádný úkol z matiky.
1: Jako, to je fakt, ale někdo na tohle to vůbec čekat nemusí a zkoumat, jestli se mu to v budoucnu splní nebo ne, protože jeden 6letý kluk právě z Austrálie, ten v tom měl hnedka jasno, chce být prostě popelář a opravdu už teďka v 6letech nastoupil do práce. On furt říkal, jak to miluje, jak si to chce zkusit a vzali ho mezi sebe.
0: No tak už plní životopis prostě, no, už začíná v 6letech, hele. Jinak, já jsem si vzpomněl, kamaráda táta, už to je teda strašně let zpátky, to nám bylo, možná to je to období, kdy jsem chtěl být popelářem, no. Když jsme byli fakt malí, tak jeho táta pracoval u popelářů a hele, ten kamarád, ten měl doma poklady, jo. Ze skládky, víš. A super hračky, ale to, že nějakému panáčkovi chyběla ruka, jo, vem čert, ale to byly fakt jako drahý, to bylo drahý zboží, jo, jenom tomu něco chybělo vždycky.
1: Ze skládky.
0: No a jak jsme si s tím vyhráli. Mark Embr, Belong Together a za chvíli zprávy v 8. Hezké ráno, Zitrádia.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem. Hovořit budou o aktuální situaci na Blízkém východě i o možnostech další hospodářské a obranné spolupráce. Lotyšsko si chce koupit houfnice Morana od české zbrojovky Excalibur Army, píše server Delphi. Původně se vláda této baltské země rozhodla pro model od švédské společnosti Bae Systems. Od plánu ale upustí. Kolik systémů si Lotyšsko plánuje pořídit a za jakou částku, server nezmiňuje. No a hokejová tip Sport Extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj úspěšných týmů z prvního kola Kladna a Sparty. Proti sobě se tak postaví dva bývalí reprezentační trenéři, kouč seniorského týmu Radim Rulík a trenér 20 Patrik Augusta. A ještě pohled do našich regionů.
4: Liberecký kraj se může nově zapojit do kampaně TreeTech, která má letos v Česku premiéru. Odborníci u vybraných stromů změří jejich parametry, vyčíslí přínosy v podobě zadržené dešťové vody, uloženého oxidu uhličitého či odstraněných škodlivin. Výsledky pak převedou do srozumitelných informačních štítků umístěných přímo u stromů. Obce tak mohou veřejnosti lépe vysvětlit význam investic do zeleně. Na severu Čech bude dneska polojasno až oblačno, odpoledne místy až zataženo a může se objevit i přeháňka. Nejvyšší teploty dneska mezi 16 až 19 stupňů.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
7: Jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Je pátek, hezký ráno.
9: Ahoj, krásný páteček.
8: Poslední pracovní ráno tohoto týdne a jsme rádi, že ho trávíte s námi. Michal a Jasmin, hezky je, hledo, ahoj.
9: Za chvíli vytáhneme z vaší hlavy člověka, kterýho tam možná máte dodnes, i když tam už nemá co dělat.
8: 100% ho tam máte. Kdo to je, tak to pořešíme za chvíli. Teď muzika na start další hodiny. Ava Max, hezké ráno.
1: Hit Radio Kontakt. Ava

0: o vás, Kings and Queens, vy jste králové a královny pátečního rána, posloucháte Hit Radio v 8.06.
1: Existují lidi, který vám z hlavy nevymaže ani nový vztah, ani 20 let času a ani hodiny a hodiny terapii. A jsou to podle mě první lásky.
0: A první lásky, tak schválně, jestli vy si vybavíte svoji první lásku. Jestli teda můžu začít, tak paní učitelka ve školce.
1: Takhle, na hele, starší od začátku.
0: No jasně, měla polský Fiat, to si pamatuju, trochu obouchanej, ale pokaždý, co jsem ho viděl stát před školkou, když mě tam máma vedla, pak jsem chtěl chodit už bez mámy, skoro to neprošlo, aby mi to nekazila. Hele, mě se tak rozbušilo srdce, říkám, je tady láska.
1: Paní učitelka.
0: Je tady. Je tady.
1: Já rozliším první pusu a první vztah, ale oba dva to byly Martinové. A chci mluvit o tom druhým, protože jestli mě něco první láska naučila, tak jak se nerozcházet, protože já jsem se s ním tehdy rozešla, jako důvod jsem udala, že je to vztah na dálku, jenže já jsem bydlela v Bohnicích na Praze 8 a on bydlel na Hůrce, což je taky Praha, jenom jiná stanice metra, jiná linka metra, jiná barva metra, ale bylo mi 14-15 let a mamka říkala, že prostě nikam takhle dojíždět nebudu, takže já jsem se s ním sešla a řekla jsem, že vztahy na dálku. Já teda nedám. Je to tak.
0: To je skvělý. Já jsem čekal, že se s ním rozešla nějak jako nehezky, jo. Já si myslím, že třeba asi se shodneme, že rozejít se s někým přes SMS-ku je fakt laciný, jo. Když to uděláš přes Messenger, máš to zadarmo. Ale tak pojďme zpátky k tématu. Jaká je teda ta první láska? Moje to byla, jako jestli teda se mám bavit ne o učitelce, tak to byla Kateřina.
1: Kateřina. No tak určitě někdo z vás má taky svoji Kateřinu, Martina nebo kohokoliv jinýho. Dneska je totiž Mezinárodní den prvních lásek, tak bychom si mohli takhle zaspomínat.
0: Tak nám pošlete hlasovku na WhatsApp na 777-937-777, jestli si vzpomínáte na to jméno první lásky a třeba co jste s ní tak jako zažili. Co bylo to, nechci říct poprvé, protože to nám bylo třeba kolik 12, ale jaký to bylo?
1: No, nebo jakou blbost jste kvůli ní udělali.
0: Tak,
1: tehdy.
0: Čekáme na vaše zprávy, hlasovky a teď další hity. Hozier, Too Sweet na Hit Radio v 8.09. Hezké ráno.

0: Jestli si můžeme chvíli tykat, jo? Tak ty, kdo jsi u rádia?
1: Vzpomeneš si? Vzpomenete si na svoji první lásku?
2: My na ně dneska vzpomínáme, i protože je dneska Mezinárodní den prvních lásek. Už jsme mluvili o těch našich a teďka přišla řada na vás.
0: Je tady úžasná hlasovka od Evy. Dáme si hned na začátek.
3: Zdravím radio, tak ano, přesně jak říkáte, první lásky jsou nezapomenutelné. Já jsem taky tak ve 14 se zamilovala a drželo mě to celý život, i když jsem si vzala někoho jiného, měla děti, ale stále jsem myslela na tu svoji první lásku a hle, po 22 letech jsme se střetli, už jsme spolu rok a půl a je nám neskutečně krásně a věděla jsem, že my dva k sobě patříme i po 22 letech. Takže na první lásky se opravdu nezapomíná.
2: To je hezký.
0: Já musím říct, že mám regulérně husí kůži. Vy jste normálně naši miláčci. Pojďme na další zprávu od Dáši. Moje první láska se jmenoval Mirek a našel si mne po 30 letech a nyní jsme spolu 5 let. Takže první a poslední láska v mém životě.
2: Já se chce brečet.
0: Hele, klidně breč, no, postav ty emoce, od toho seš tady ty, pojď.
2: Už jsou oči mokrý. Pája píše, ahoj. Moje první láska byl také Martin. Byl zrzavý a bylo to ve školce, kterou pak ale zavřeli. Pak jsem ho potkala ve škole, když jsem šla do první třídy. On byl ve druhé a dělal, že mě nezná. Zlomilo mi to moje 6leté srdíčko.
0: Nevíme, kolik Páje je, ale když se vrátíme k hlasovce a zprávě od posluchaček předtím, tak třeba to dopadne.
2: No,
0: třeba zase spolu nějak, jo, ten kruh se uzavře, zase se vrátí. Máme tady taky zprávu od Kláry. Dobré ráno. Moje první láska je Nelča a za pár dní už to bude rok, co je taky moje manželka. Poznali jsme se na střední a od té doby jsme spolu celých 8 let. Moje první láska mi zůstane navždy.
2: Ty bláho, já kolem sebe se přiznám, nemám moc lidí, kterým vydržela první láska, takže je vlastně strašně hezký tohle to slyšet, protože si pamatuju, když já jsem s někým chodila, tak vždycky, a kolik vám je teďka, jo, 15, 16, no tak to se stejně rozejdete. Víš, všichni měli tenhle ten přístup, ale když pak slyší, že ono to jde, a nebo se k sobě pak vrátíte, hezký.
0: Ty máš normálně skleněný oči,
2: no, mám, nech mě vej.
0: Jak to je možný. No, moc hezký zprávy, moc hezký hlasovky, jsme rádi, že jste se potkali po letech a vlastně není to písnička? Potkal jsem tě po letech, že jo, vlastně? No jasně, to je ona. Tak vy, kdo to máte za sebou, tady ten úžasný příběh, případně vy ostatní, vás to třeba čeká, ani nevíte, tak si to pojďme užít. Potkal jsem tě po letech. Činasky na Hit Rádiu, hezké ráno.
4: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám. 10 let

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Dnes jsme opět v 7 hodin a 10 minut zvonili, jako každý den už od začátku září. Tady u nás ve vysílání to zacinkalo a úkolem vás, kdo máte registraci do soutěže, kdo pak to zvoní, bylo vykouknout ze dveří, jestli u vás nestojí naše hlídka.
2: Dneska jste bohužel nikdo nevykouknul a tudíž teda v pondělí někdo z vás získá, pokud se vám to podaří, 7000 korun.
1: 7000 korun, tolik můžete vyhrát po víkendu a připomínáme, že už příští pátek, přesně za týden, to je poslední den soutěže, vám dovezeme tady s Jasmínou 50 000 korun.
2: 50, tátu, to je strašná částka.
1: Tak prosím vás, budeme rádi, když aspoň teda v pátek budete doma, jo, ať se to nemusíme nechat, jo, to, co bychom s tím dělali. Tak registrace a detaily na webu hitradio.cz.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
8: Asi bouchla hadice.
7: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
8: Co?
7: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
8: Chlapi, jedem do Hostru!
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
12: Bauhaus, když se to má podařit.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Moderní internet www.starnet.cz.
15: Starnet internet.
16: Lásko, jaký bys chtěla auto?
17: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
16: Ale já myslel, jakou barvu?
17: Barvu? Je tak to nevím.
16: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
18: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
19: Do vinotéky Víno Hruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
18: Ve vinotéce Víno Hruška v Liberci a Jablonci.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
15: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká lípa Sosnová.
0: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
8: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamíchej, ochotnej,
5: ňam, ňam, ňam. Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy na dálnici D6 mezi 146. a 158. kilometrem směrem od Karlových Varů do Chebu. Bude u krajnice probíhat údržba podzemní části kanalizace. No a na trase z Plzně do Kralovic u Hadačky zasahují záchranné složky u dopravní nehody. Počítejte s omezením provozu.
20: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.

0: Já jsem z toho songu úplně hotovej.
1: Já taky.
0: Temper City Self-Aware. Já si myslím, že 2.57 je strašně krátká doba na tu písničku, že by to mohlo být o něco další.
1: Dokonalý, nebo to slyšíte taky?
0: Samozřejmě víme, že mezi váma jsou některý jako gargamelové, kteří to rádi nemají, ale prostě, jako pardon, já to miluju. Temper City na Hitrádiu v 8.34. Pojďme na ranní update s Davidem Račákem.
2: Ranní update.
3: Přeju všem hezké ráno. Do knihovny v New Hampshire se vrátil časopis půjčený v roce 1894, tedy po 132 letech. Teoretická pokuta by činila přes 12 000 dolarů. Knihovna ji ale samozřejmě neúčtuje. Navíc ten, kdo ho donesl, vůbec netuší, jak se mu dostal do rukou. A teď něco z technologií. V Číně otevřeli továrnu, která má být schopná vyrábět jednoho humanoidního robota každých 10 minut. Kapacita má být až 10 000 robotů ročně a množství takových továren bude přibývat. No a technologický magazín upozorňuje na testy AI při rozpoznávání hub. Modely podle dostupných testů dokážou určit houbu správně jen asi v 65% případů. Takže fotografie houby a otázka můžu to sníst? Rozhodně není ideální způsob, jak využívat umělou inteligenci.
0: Ty jo, tak jako po zkušenostech s AI je jako jedna jediná věc na světě, kterou bych nikdy neudělal a neptal bych se, jestli tu houbu můžu sníst. Jo. Ale zase kolik říkal, 65% úspěšnost? Tak my optimisti to vidíme tak, že je větší šance, že nás to nezabije. Tak my vám občas dáváme, snažíme se jako dobrý tipy, jo, třeba do života takhle, ale tady to je dobrý tip, prosím vás, nedělejte to, teďka houbařská sezóna, ať tam přežijete víkend, ať se tady zase potkáme. Teď pro vás máme parádní srdcovku, tohle Pane Bože, Red Hot Chili Peppers, Other Side, to by vás mohlo zabavit všechny, kdo jste u rádia. A připomínáme, že srdcovky vám hraje Jirka Plnář. Mezi 12. a 13. je jich 5 a jednu vybíráte vy, tak pojďme na ty Red Hoty. 8.36 Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Pink. 8.42. Michal a Jasmin vám přejeme hezké ráno.
1: Za chviličku se společně trošku vrátíme do dětství. Vzpomenete si na nějakou sladkost nebo pití, který už se jako neprodává, ale kdyby se zítra vrátilo do obchodu, tak pro něj hnedka běžíte? Protože to se teďka děje v Británii. Za mě osobně jsou to vlnky.
0: No tak jsi mi to vzala.
1: Taky?
0: Jaký vlnky? Grilliášový, ty červený?
1: Ty jo, ne, modrý, takový modrý byly.
0: Tak já jsem za grilliášový. No tak my se tady asi neschodneme, tak shodli jsme se na vlnkách, ale ne na barvě. Tak co byste vrátili vy, schválně dejte nám vědět na 777-937-777 a my zatím říkáme... Na, tady máte další skvělý songy, za chvíli Aneta Langerová. A taky Benson Boone, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín. Od dvou kusů 24,90 za kus pouze v pátek. A vodku Sant Nikolaus půl litru za 119,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
5: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734-579-079.
6: Týden plný slev s oblíbenou

0: Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
3: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
5: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
6: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
7: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato DV.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
9: Kopia Liberec. Jsme tu pro vás.
10: Potřebujete poháry, medaile, trofeje?
9: Navštivte nás v Liberci na Františkově za Svedem.
10: Sportovní poháry, medaile, plakety, diplomy a další sportovní trofeje.
9: Vybírejte na poháry@marty.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Benson Boone. These beautiful things that I've got. A tohle je páteční Hit Radio 8.53.
1: Existuje nějaká sladkost nebo třeba pití z dětství, který kdyby se najednou vrátilo do obchodu, tak pro něj okamžitě jdete a je vám jedno, kolik to stojí? Tohle se teďka děje v Británii. Tam se vrátila taková legendární limonáda, Luke Zaid se to jmenuje, v původní receptuře a oni se všichni můžou zbláznit a překupníci to prodávají za mnohonásobně vyšší částky. A my jsme se vás ptali, co byste takhle chtěli vrátit vy?
0: No, my to vykopli, já jsem tady zmínil grilliášový vlnky, naprostý legendy za mě, symbol devadesátkovýho mlsání, jo.
1: Hele, víte, na co jsem si ale vzpomněla, kromě těch vlnek? Možná se to ještě prodává, ale neviděla jsem to, s dědou jsme to vždycky kupovali. Takový bombóny v modrobílém obalu, byl na nich lední medvěd. Sněhulky, jo.
0: No, sněhulky.
1: A existuje to ještě?
0: Já nevím.
1: Ježíš, tak to bylo
0: sněhulky.
1: Jo. Vexty a sněhulky, to je moje dětství
0: Vexta
1: s dědou.
0: Mm. Tak schválně, jak to máte vy, co na to i včas?
2: Miláčkové, přesně jak říkáte, grilliášové vlnky, ty byly úplně top, nejlepší prostě. A takových potravin bylo, ježišmarja, ale prostě hned by tam naskočil.
3: Odbočte doleva.
1: Odbočila.
0: Taky včo, děkujeme za zprávu, odboč doleva. Máme tady další hlasovku.
4: Tak já jsem starší roční a co já bych určitě vrátila, tak by to bylo Eskimo zapadíka bez placku. Takovou chuť už žádnej nanok dneska nemá.
0: To je pravda, počkej, Eskimo bez placku bylo dokonalý.
1: Eskimo
0: teda,
1: zapadíka, pozor.
0: Pojďme na další zprávy. Dana ze Vsetí napíše, ahoj, no samozřejmě vlnky a grilliášový nomňám.
1: Další zpráva, sušenky Dukla, bombóny ledovky, to je taky fakt. A hořické trubičky, ale ty podle mě ještě jsou.
0: Petr Ruměnky píše. Hmm. Další zpráva, ránko týme, jednoznačně bramburky Bohemy a příchod uzené s křenem a moravské uzené na cibulce. David z Brna, jo, a pivo Baron, Trenk 14.
1: Vlnky oříškové, mňam, jak bych je dneska ochutnala, Petra.
0: Pak taky rozinkové deli píšete, grilliášový vlnky několikrát, pak zoretku, manonky, žvíkačky Bubalo, ježišmarja. Tady píše dokonce, každá byla balená zvlášť a uvnitř každé bylo trochu ovocné šťávy nebo syrupu podle konkrétní příchutě a to bylo ono. Když jste do toho kousla, tak ono se to krásně rozlilo.
1: A jak se jmenujou takový ty žvíkačky, ty taky byly balený s tetovačkama, takový růžový, možná se to pořád prodává, ale už to nemá takovou chuť jako tehda.
0: Jak to bylo, když mám chuť, utrhnu si malej kousek a když mám hlad, to si větší. Je, tak děkujeme za nostalgii. Pojďme teda z těch nostalgických 90. zpátky do současnosti. Tohle je Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, poslední song páteční snídaně šampionu. Tak volume doprava šampioně. Pojďme se to užít, hezké ráno.

0: Paris, Dua Lipa, One Kiss. 8.58, jak jsme slíbili, tak tohle je poslední song snídaní v šampionu. A my se s vámi jdeme rozloučit a hlavně vám taky popřát krásný víkend.
1: Byl to moc krásný pátek a nejenom pátek, celý týden s váma, takže moc děkujeme.
0: Bylo to krásný, díky vám, vy jste naše miláčkové. No tak užijte si vy samozřejmě vysílání Hitrády i po deváté, Offenbach, Profesor Green, John Legend. Připomínáme, že v pondělí ve hře Kdo pak to zvoní, máte možnost vyhrát 7000 korun a v pátek máme zeme 50 000.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak hezký pátek.
1: Hezký víkend.
0: A v pondělí v 6 se těšíme.
1: Ahoj.
0: Uděláme si to hezký. Čau.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na výjezdu z Jablonce nad Nisou. Na kruhovém objezdu v ulici Československé armády směrem na Kunratice havarovala dvě osobní auta. Místo je s opatrností plynule průjezdné, ale počítejte s omezením provozu. No a komplikace připomínám taky na Českolipsku v Mimoni ve Hvězdovské ulici až po prostor křižovatky s ulicí Smetanova je silnice stále uzavřená. Tak i tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsem hrdina, jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
3: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Stavba dopravního terminálu zkomplikuje dopravu v Jablonci nad Nisou. Po dobu výstavby budou zavřené části ulic Kamenná a Lipanská. Změny se dotknou i autobusových spojů městské dopravy. Změny v dopravě začnou od pondělí 21. září, kdy začnou přípravné práce na stavbu. Na ty pak naváže demolice bývalé tržnice. Podvodníci stále nepolevují. Česká správa sociálního zabezpečení znovu upozorňuje na falešné SMS zprávy. O co v nich jde, ví mluvčí úřadu Jakub Bejček.
6: Informují o údajném nedoplatku na sociálním pojištění a obsahují odkaz na falešné stránky, které napodobují e-portál České správy sociálního zabezpečení. Na podobné zprávy nereagujte a na uvedený odkaz neklikejte. Nezadávejte prostřednictvím něj žádné osobní ani platební údaje.
1: Veškeré informace o sociálním pojištění ověřujte jen na oficiálních stránkách České správy sociálního zabezpečení. Na pražském letišti trápí turisty dlouhé fronty. Kvůli novému systému Evropské unie, který snímá biometrické údaje, musí všichni na příletu na terminálu 1 čekat i několik hodin. Letiště už pracuje na rozšíření počtu přepážek. Hotovo má být v dubnu příštího roku. Den regionálních potravin představí dneska v Liberci místní výrobce i novou bezobslužnou prodejnu regionálních produktů u krajského sídla. 20. ročník akce se letos poprvé koná na náplavce Lužické Nisy. Představí se farmáři a výrobci potravin z celého kraje a jejich výrobky budete moci ochutnat i nakoupit. Akce probíhá od 9 dopoledne do 5 hodin odpoledne. Na severu Čech se teploty aktuálně pohybují mezi 10 až 14 stupni. Dneska bude většinou oblačno, večer by pak mělo mraků ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 20 stupni.
7: severní Čechy jsou válková, válková je kontakt. Startuje nejpozitivnější dopoledne v severočeském éteru. My jsme Hit Radio Kontakt a tohle je Sylvie Válková.
8: Je to tak, naladili jste Válkovou, tak jsem tady, my si společně startujeme páteční dopoledne, tak jak to dneska zvládáte? Já doufám, že už máte v práci pohodičku a že už se necháváte unášet myšlenkama na víkend, protože ten bude nabitej. Za chvilku proberem, co se bude dít tady u nás na severu a k tomu ty nejlepší hity. Startujeme s peckou Overdrive.

absolutně dokonalý rozjezd pátečního dopolka. John Legend, All of Me, doznívá v éteru. Hit Radio Kontakt. Víkend už nám pomalu klepe na dveře a proto si myslím, že není na co čekat. Pojďme rovnou takhle z kraje probrat, co se tady u nás na severu bude dít. No, je toho spousta. V Jablonci nás dneska a zítra čeká velký mejdan. Bude totiž slavit 160 let od doby, co získal městská práva a takový narozeniny už si žádají víc než jen dort, chlebíčky a návštěvu příbuzenstva. Takže doražte, budou tady koncerty, řemeslný trhy, nový cirkus, dokonce vyhlídkový kolo, no bude to boží. Dál taky mrkneme na každoroční ruprechtické slavnosti, ty jsou ode dneška do neděle a jestli jste přes léto třeba nestihli žádnou pouť, tak tady si to, kamarádi, vynahradíte úplně dokonale. Vystoupí tady taky Pavel Calta nebo Lipo, takže i o skvělou muziku bude postaráno. No a hlavně vstup je zdarma, takže není o čem. Na další akce, na který budeme moct tenhle víkend vyrazit, spolu ještě mrkneme za chvilku, teď už ale pojďme na další hity. Před námi Justin Timberlake a jeden z nejpozitivnějších hitů, co znám. Can't Stop the Feeling, to je pro vás. I got the

0: byl a jejich malování. I to jsme za váma poslali pro ještě hezčí pátek. Řešíme akce, na který budeme moct tenhle víkend vyrazit a já pro vás mám další nálož a věřím, že teď udělám radost všem milovníkům dobrýho jídla. V České Lípě bude Food Day Festival. Dobroty z celého světa, fanzóna, soutěže, dokonce akrobatická show a hlavně vstup zdarma, takže i sem můžete v sobotu a v neděli dorazit. No a na závěr vás ještě pozvu na jednu akci, ze který už je cítit podzim, a to Drakiáda na Ještědu. Ta bude v neděli. Bude samozřejmě soutěž o nejhezčího draka, k tomu další různý soutěže o pékání buřtů, no bude to mít skvělou atmosféru. Tak i sem určitě doražte, užijte si víkend naplno a my jedeme dál. Za malou chvilku je tady Miles Smith a staví se i David Guetta a Sia. Tak krásný dopop.
1: Nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Kopia Liberec. Jsme tu pro vás.
6: Potřebujete poháry, medaile, trofeje?
5: Navštivte nás v Liberci na Františkově za Svedem.
6: Sportovní poháry, medaile, plakety, diplomy a další sportovní trofeje.
5: Vybírejte na poháry@marty.cz.
7: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
8: Tak to musíme do Spoltexu.
7: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
8: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
7: Tak už pojeď.
8: Spoltex.cz.
9: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Ganet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
10: Připravit? Pozor, start! Přidej se, poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
11: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
12: Ty v Bauhausu nevedeme.
11: A Auschus našel byste?
12: To vás zklamu, bohužel.
11: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
12: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
13: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
14: Bauhaus, když se to má podařit.
15: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Společnost Liberecké komíny. To znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
18: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
19: Vánoce. začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
20: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
21: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
20: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
21: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
20: Zahradagalas.cz.
22: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
23: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

Smith a Stargazing, další skvělá společnost k pátečnímu dopolku na hodinkách 6 minut po půl desátý. A já pro vás mám teď jeden tip, který tentokrát není ani o jídle, ani o koncertech, ale možná je o něco důležitější. V Liberci se totiž v neděli 20. září od 11. do 7. večer můžete zapojit do akce Srdce být 2026, která připomíná Světový den srdce. A hlavní myšlenka je vlastně úplně jednoduchá. Občas se v tom našem každodenním schonu staráme o všechno možný, jenom ne sami o sebe. A to je prostě potřeba změnit. Přesně proto se právě v neděli můžete zastavit v libereckém obchodním centru Plaza na téhle super akci, kterou připravil spolek Zastavme nadváhu a obezitu, kde vám změří tlak, obvod pasu, BMIčko a výsledky si potom i odnesete vytištěný domů. Taky s váma zkonzultují jídelníček a to všechno zdarma, kamarádi, takže jestli v neděli budete v Liberci, určitě toho využijte a udělejte něco jenom pro sebe, ať nám zůstanete zdraví a spokojení.

0: tohle jsou hity pro vaše pohodový páteční dopoledne a myslím si, že právě ta pohodička je dneska opravdu žádoucí. Je tady konec týdne, takže doufám, že všichni vaši kolegové v práci dodržují páteční etiketu, tedy po nikom nic nechtít, nikoho neprudit, nedělat dramata a těžký úkoly nechat až na naše budoucí pondělní já. No, bude si s tím muset nějak poradit. Co ale rozhodně odkládat nebudeme, to je program na příští minuty. Tak co nás čeká? Už za malou chvilku pošlu třeba tohle. Bumpy Ride. No vsadím klidně boty na to, že tohle vám dobije baterky. A potom taky trochu přitvrdíme. Budu pro vás mít i Linkiny Up From The Bottom, tak na to určitě počkejte, zůstaňte s náma a krásnej pátek.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
4: Každý den přináší.

0: šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Diké, zahradnické centrum Příšovice, vás zve na dny otevřených dveří. Od středy 23. do soboty 26. září. Přes 1500 druhů rostlin za mimořádné ceny s 10% slevou. Diké, krásná zahrada z českého ráje.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách. Za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
14: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
15: Hit Radio Kontakt.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: před námi je rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální info ze silnic. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Liberci v ulici u Vlakového nádraží, nabouralo nákladní auto do zábradlí, tak tudy projíždějte opatrně. No a komplikace připomínám taky na výjezdu z Jablonce nad Nisou, na kruhovém objezdu v ulici Československé armády, i tady se bouralo a na místě stále probíhá šetření nehody. Tak i tady sundejte nohu z plynu, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Mami, já mám řidičák.
6: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
7: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
8: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Cyklistický závod Road Classics v sobotu omezí dopravu na Liberecku. Uzavírky se dotknou Liberce a řady míst v Jizerských horách a na Frýdlansku. Například Bedřichova, Raspenavy, Mníšku nebo Lázní Libverda. Uzavírky potrvají podle místa od 10 minut až po 3 hodiny. Závodníci nakonec zamíří na Ještěd. I historické památky se někdy musí stěhovat. Například v Liberci posunou více než 100 let starou meteorologickou budku u radnice zhruba o metr dál od silnice. Město ji tak chce ochránit před poškozením projíždějícími auty, jak říká mluvčí radnice Jana Kodymová.
15: Naposledy se kvůli zásadnějšímu nárazu autobusu MHD opravovala na podzim 2024. Letos na jaře se problém opakoval. Meteobudka málem spadla ze soklu. Nárazem došlo k opětovnému poškození.
0: Ojedinělo novorenesanční památku ze žuly, železa a mědi teď opravují restaurátoři. Na Tůni u Loukova, kousek od Svijan, se v sobotu konají podzimní rybářské závody. Soutěž začne v ranních hodinách a rybáři budou bojovat o nejlepší umístění a ceny podle celkové váhy ulovených ryb. Závodit můžou jak děti, tak dospělí. Více info najdete na mosvijany.cz. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem. Budou hovořit o aktuální situaci na Blízkém východě i o možnostech další hospodářské a obranné spolupráce. V Jablonci je 14 stupňů, v Harachově 12 a ve Frýdlantu 16. Dneska nás na severu Čech čeká většinou oblačno a maximální teploty mezi 17 až 20 stupni.
13: Žít severní Čechy, poslouchat Kontakt, poslouchat Válkovou. Silvie Válková na Hit Radio Kontakt. Dobré dopoledne, severní Čechy.
0: A taky přeju krásný pátek, Silvie Válková stále s vámi. Společný dopoledne máme krásně rozjetý a už za malou chvilku si tady spolu otevřeme naše tradiční páteční Dořekni to. Tentokrát to bude malá sonda k vám domů, no těším se na to moc. Tak si klidně už připravte telefon a WhatsApp a já k tomu posílám jednu skvělou pohodovku od Chainsmokers a Coldplay. Tady to je.

Light a Hit Radio Kontakt. No co víc si takhle při pátku přát. Kamarádi, víkend je před námi a houby nám už rostou ve velkým, takže je dost možný, že právě i vy třeba zítra ráno vyrazíte do lesa na lov. My jsme se tady tenhle týden i bavili o tom, jestli prozrazujete vaše oblíbené místa, třeba kamarádům nebo rodině. Většinou jste se shodovali, že absolutně ne, v žádném případě. A snad jenom jedna dáma měla opačný názor. Byla to tuším Lucka, která psala, že konkrétně teda neprozradí, ale že směr klidně jo. No tak já teď budu štědrá jako tady Lucka a taky vám prozradím aspoň ten směr. Mám před sebou mapu, která ukazuje pravděpodobnost růstu hub, takže hodně dobrý podmínky. Máme na Jablonecku Smržovka, Desná, Tanwald, potom se nám to zelená taky na Českolipsku u Stráže Podralském, u Mimoně nebo v Novém Boru. A kde je naopak nižší pravděpodobnost, tak to je Frýdlantsko, Děčínsko a okolí Varnsdorfu. Tak jestli máte chuť na houbový řízky, víte kam jet a my už taky zase trochu popojedem. Před námi Lady Gaga a Bruno Mars, Die with a Smile.

0: Machine, Sophie and the Giants a pecka Hypnotized. Na hodinkách 10.24 a my otevíráme dnešní Dořekni to.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: To je hra, ve který si spolu každý pondělí a pátek zavysíláme. Já načnu větu a vy ji můžete doříct podle sebe. A fakt jsem na vás dneska zvědavá. Mně se včera stalo, že jsem byla celý odpoledne a večer sama doma. A já když se takhle ocitnu doma bez mojí drahý polovičky, tak to pro mě znamená wellness den. Jo, vana, pleťová maska, k tomu nějaký ty podivnostky, který před partnerem prostě nikdy nedělám. Ale tak, přiznám se k tomu, já prostě jím ve vaně. Jo, to je za mě definice svobody, když se člověk může najíst, kde chce a v té vaně to má prostě něco do sebe. A teď mi v tom prosím nenechejte a napište mi, že i vy máte nějaký takovej rituál. Dnešní téma pro Dořekni to zní, nejdivnější věc, kterou dělám, když jsem sám doma, je... Teď už je to jenom na vás. Dejte vědět na náš WhatsApp, těším se na zprávy a za chvilku to proberem.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio. Vysílej na Hit Radio kontakt se Silvou Válkovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí severočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404.
4: K novému školnímu roku patří také nové kroužky. Sport, tvoření, technika, hudba, to všechno nabízí Dům dětí a mládeže v Mladé Boleslavi. V rozhovoru s ředitelkou Alenou Holíkovou vám na Hit Radio Kontakt představíme konkrétní nabídku kroužků i další akce a možnosti, jak mohou děti trávit volný čas. Nalaďte si nás v pátek.
5: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
6: Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10

0: Hraně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
1: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Den svatého Václava na zámku Svijany. Těšit se můžete na příjezd svatého Václava, pivní soutěže i slavnostní naražení svijanského speciálu Dux. Po celý den vás čeká pestrý program, řemeslný jarmark i prohlídky pivovaru. Večer zahrají kapely Valdovy Matušky a Tres Udos. Nenechte si ujít svatováclavské slavnosti na zámku Svijany. V pondělí 28. září od 10 hodin. Více na zámeksvijany.cz.
9: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfortplus.cz.
10: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty včera. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
15: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
16: Gap. Individual style for every generation.
17: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
18: Diké, zahradnické centrum Příšovice, vás zve na dny otevřených dveří. Od středy 23. do soboty 26. září. Přes 1500 druhů rostlin za mimořádné ceny s 10% slevou. Diké, krásná zahrada z českého ráje.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Shakira a celá její zoo se taky stavila v našem pátečním playlistu. My se teď ale vracíme k dnešnímu Dořekni to.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Nejdivnější věc, kterou dělám, když jsem doma sám, je, že komentuju úplně všechno, co dělám a povídám si sama se sebou. To píše Pavlínka a hele, úplně chápu. Člověk si občas prostě potřebuje pokecat s někým inteligentním. Dál píše Mára. Nejdivnější věc, kterou dělám, když jsem sám doma, je, že si lehnu na zem doprostřed obýváku. No, to je přesně ono. Člověk najednou cítí tu svobodu a ví, že ho nikdo neodsoudí, nikdo se nebude ptát, proč si leháš na zem. Máro, díky. A pak tady mám zprávu od Petra a musím přiznat, že jsem tak jako malinko čekala, jo, že někdo napíše právě tohle. Takže Petr píše. Nejdivnější věc, kterou dělám, když jsem sám doma, je, že chodím nahatej. Tak, ono jako záleží. Podle mě to není divný v nějaký rozumný míře, jo, ale jestli nahatej děláš i domácí práce, tak bych si dávala bacha třeba při vysávání nebo smažení řízku. Tomu bych se asi taky být tebou vyhnula. Tak moc díky za všechny vaše zprávy, strašně mě bavíte, jste prostě skvělí, i dneska jste to dořekli naprosto fantasticky a myslím si, že zase můžeme trochu popojet. Před námi 90ková srdcovka od Korony, baby baby.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio Kontakt. Baby.

0: Kamrat Abimine doznívá v éteru Hitrády a Kontakt za chvilku už 10:45. My v tomhle čase máme inspiraci pro všechny rodiče, kteří potřebují zabavit svoje dětičky i během odpoledne. O nabídce kroužků v Domě dětí a mládeže v Mladé Boleslavi pro vás zjišťovala víc naše Denisa Mečířová. Předávám slovo.
1: Ve studiu dneska vítám Alenu Holíkovou, ředitelku Domu dětí a mládeže na výstavišti v Mladé Boleslavi, se kterou probereme nabídku kroužků. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní ředitelko, jaké novinky a změny jste letos pro děti v Domě dětí a mládeže Mladá Boleslav připravili a kdy se můžou rodiče s dětmi začít na kroužky přihlašovat?
2: Letos jsme aktivity rozšířili na více škol, než byli rodiče zvyklí, takže najdou letos kroužky i po různých školách Mladé Boleslavy. No a přihlašování už běží od 1. září, takže na webových stránkách Domu dětí najdou všichni rodiče nejen přístup na přihlášení, ale také instrukce, jak to co nejrychleji provést.
1: Máte přes 200 zájmových aktivit. Kdybyste měla posluchačům doporučit několik oblastí, které stojí za pozornost, co byste určitě zmínila?
2: Máme od tance, divadla, tvoření, inliny, kutilství, přírodovědu. Máme tu paletu opravdu pestrou a v tom je možná právě ta naše velká výhoda, že nejsme jednostranně zaměření a že si u nás mohou vybrat úplně všechny děti s naprosto rozličnými zájmy. Pokud mohu zmínit teda nějaké lákadlo, jakou máme takovou atraktivní novinku, tak určitě stojí za zmínku kroužek, který se jmenuje Race Zone. Je to taková vstupní brána do motorsportu, protože tam si děti budou moci vyzkoušet pohyblivé simulátory. Pro kreativce, pro teenagery máme nový kroužek, který se jmenuje Cosplay. A novinky máme taky v tanci. Zařadili jsme i contemporary a jazz dance.
1: Jaké další aktivity, akce nebo možnosti trávení volného času během školního roku dětem a rodinám nabízíte?
2: My během roku připravujeme spoustu tematických akcí pro celé rodiny, workshopy, divadelní představení, nejrůznější soutěže, přespávačky, během prázdnin různé tábory, pobytovky. Ale co bych chtěla zmínit, aktivitu, která není vázaná na termín, naše ekocentrum. My máme v Mladé Boleslavi ekocentrum Zahrada, což je taková minizoologická zahrada a ta je otevřená denně.
1: Proč by rodiče při výběru kroužků měli volit zrovna vás?
2: My se snažíme, aby se u nás děti cítili dobře a bezpečně, něco nového se naučili, našli si kamarády, ale taky se postupně osamostatňovali, získávali i větší sebevědomí. A my bychom rádi byli takovými jako průvodci, ale zároveň nechceme děti vodit za ručičku, takže jim chceme dávat ten prostor zkoušet nové věci a dělat vlastní rozhodnutí a překonávat překážky a zkoumat, co všechno zvládnou sami. My máme takové motto, které nás provází už spoustu let, a to je: s námi vaše děti rostou.
1: Tolik ředitelka Domu dětí a mládeže Mladá Boleslav Alena Holíková. Díky za rozhovor, pěkný den a nashledanou.
2: Nashledanou.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus.

0: architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
1: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
0: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 27.
2: Jsem hrdina, jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
5: Tak abyste ho nepromeškali.
4: V Auto ESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
5: Garanci kvality i výhodného financování.
4: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto ESA právě teď a výhodně.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
9: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
10: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
12: Nakupujte za akční slevy v hypermarketu Globus Liberec. Dopřejte si od středy 9. do úterý 22. září slevu 20% na nápoje a alkohol s kartou Můj Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz. Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
15: Gap. Individual style for every generation.
16: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
17: Co třeba na delfíny?
16: Do zoo?
17: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
16: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
17: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
18: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
19: Hit Radio Kontakt.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: A už je tady 11. dopolední. Pojďme mrknout, jak to aktuálně vypadá na silnicích v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Liberci v ulici Na Františku u vlakového nádraží nabouralo nákladní auto do zábradlí a na místě je stále omezený provoz, tak projíždějte opatrně. No a komplikace připomínám taky v Liberci v Ukrajinské ulici, kde stále probíhají stavební práce a silnice je uzavřená. Tak i tady na to myslete, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Datart uvádí Dny Marian.
5: Dny Marian, jo.
4: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
9: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Modernizace městského plaveckého bazénu v Liberci se protáhne. Termín otevření ale zůstává stejný. Rekonstrukce potrvá o další 2 měsíce déle. Skončit by tak měla v srpnu příštího roku. Důvodem k prodloužení je změna technologie energocentra. Na avizovaný termín otevření bazénu to ale vliv mít nebude. Bazén by se tak měl otevřít příští rok v září. V Liberci po 2 letech skončila kompletní oprava městského památkově chráněného kina Varšava za 64 milionů korun. Fungovat nejspíš začne od příštího roku po skončení kolaudačního řízení a výběru provozovatele kina. Na rekonstrukci získala radnice evropskou dotaci. Pokrýt by měla 2/3 nákladů. O víkendu se uskuteční akce Ukliďme Česko. Během podzimní kampaně budou opět tisíce dobrovolníků čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Účast potvrdila taky asi 100 škol. Hlavním úklidovým dnem bude neděle. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia dnes kolem poledne oznámí svoji první nominaci. Je možné, že 52-letý španělský kouč na start nového ročníku Ligy národů překvapivě povolá i německého útočníka Ryana Naderiho, který má po matce i české občanství. Teploty se na severu Čech aktuálně pohybují mezi 14 až 17 stupni. Dneska budou stoupat maximálně na 17 až 20 stupňů a čeká nás většinou oblačno, večer pak ubývání oblačnosti.
7: Žít severní Čechy, poslouchat Kontakt, poslouchat Válkovou. Silvie Válková na Hit Radio Kontakt. Dobré dopoledne, severní Čechy.
0: Startujeme další společnou hodinu i u mikrofonu stále Silvie Válková a i 11. dopolední bude nabitá. Proběrem, jak to dneska ráno v 70 dopadlo, jestli si někdo vyzvedl 6000 korun a kouknem taky k našim sousedům na Slovensko. Co se tady dělo, to je šílený, no tak na to určitě počkejte a já vám do té doby posílám Eda Sheerana, Shape of You.

0: Robbie Williams, Angels a Hit Radio Kontakt, dokonalý recept na páteční pohodičku. Nicméně, my nejen, že vám konec pracovního týdne zpříjemňujeme skvělou muzikou, ale taky penězma.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: I dneska naše hlídka vyrazila do terénu, tentokrát se 6 tisíci a čekali jsme u dveří, jestli nám někdo otevře. Tak jak to dopadlo? Pojďme si to připomenout.
2: 30 sekund, právě teďka odstartovalo a pojďte někdo chytnout Andy.
3: Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz a potkali jste Ježka, pojďte ven. Andrea.
4: Já doufám, že to přijde.
3: Andrea má 6000 korun pro někoho z vás.
2: 20 sekund zbývá, pojďte, pojďte, koukejte z oken, případně mávejte. Volejte výtahy, sjeďte rychle dolů.
4: Zatím nikdo.
2: Ne.
4: Ne, to není zatím
3: možný.
4: Ne.
3: To není možné.
4: Ne.
2: Prosím.
3: Tak Andy, budeš mít hezký víkend.
2: Dnešní nevýhra znamená vlastně polepšení pro případného pondělního výherce, který tím pádem bude soutěžit o 7 tisíc korun. My ještě připomínáme, že vlastně v pátek my dva povezeme 50 tisíc korun.
3: Přesně za týden, 50 táců pro někoho z vás.
0: Takže ani dneska ty prachy nikdo nechtěl. V pondělí opět navyšujeme a to už na 7 tisíc. Tahle částka by právě někomu z vás mohla udělat radost. A hele, úplně upřímně, já dostat takovej balík hned při pondělku asi volám do práce, že si beru volno. Ale stát se to může právě vám. Tak buďte hned začátkem týdne ve střehu, budeme zvonit opět v 7.10.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Peppers a Can't Stop. Tohle prostě nejde nemilovat. Na hodinkách 11.28 a internet teď obletěla zpráva o slovenských studentech, kteří na školním výletě ve Francii zlobili a taky prostě učitelka nebo dozor nechala na hranicích. A domů na Slovensko se museli vrátit sami. To je neskutečný bizar. Nicméně tohle stoprocentně bude školní výlet, na který se nevzpomíná jenom pár měsíců nebo let, ale rovnou až do důchodu. No ale já mám teď jednu důležitou otázku. Nechcete mě někdo vzít třeba do Itálie? Že bych tam jako zlobila a vy byste mě tam rovnou nechali? Já si tenhle trest klidně odpikám.
1: Kopia Liberec. Jsme tu pro vás.
2: Potřebujete poháry, medaile, trofeje?
1: Navštivte nás v Liberci na Františkově za Svedem.
2: Sportovní poháry, medaile, plakety, diplomy a další sportovní trofeje.
1: Vybírejte na poháry@marty.cz.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
5: Serviceplus.cz.
6: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
7: Asi bouchla hadice.
6: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
7: Co?
6: Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
7: Chlapi, jedem do Hostru!
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
10: Lásko, jaký bys chtěla auto?
11: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
10: Ale já myslel, jakou barvu.
11: Barvu? Já tak to nevím.
10: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
12: Nakupujte za akční slevy v hypermarketu Globus Liberec. Dopřejte si od středy 9. do úterý 22. září slevu 20% na nápoje a alkohol s kartou Můj Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
13: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
14: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
13: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
14: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
13: Zahradagalas.cz.
15: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
16: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
17: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
18: Když jde o zdraví.
19: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
20: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
21: Den svatého Václava na zámku Sviany. Těšit se můžete na příjezd svatého Václava, pivní soutěže i slavnostní naražení svijanského speciálu Dux. Po celý den vás čeká pestrý program, řemeslný jarmark i prohlídky pivovaru. Večer zahrají kapely Valdovy Matušky a Tres Udos. Nenechte si ujít svatováclavské slavnosti na zámku Sviany. V pondělí 28. září od 10 hodin. Více na zámek Sviany.cz.
0: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
18: Do vinotéky Víno Hruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
0: Ve vinotéce Víno Hruška v Liberci a Jablonci.
22: Lásko, pořídíme si vinilovou podlahu Experto Family.
23: Vinilovou? A bude sama hrát?
22: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
24: Experto Family. Od V podlahy.
25: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
26: Pak přijeďte do AutoESA.
25: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
26: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
25: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
26: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
27: Hitradio.
28: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

Martin Garrix, Bon a No Sleep, nakopávačka, která tady rozhodně musela při dnešku zaznít. My vám i takhle při pátku krejeme záda s tím nejlepším playlistem na severu Čech a taky se spolu tradičně podíváme na to, co nás čeká večer. S úderem 6. hodiny začíná večerní speciál, megahity z 80., 90. a přelomu milénia, takže o ten nejlepší večerní soundtrack bude postaráno. No a my si i teď během dopolka dáme malou ochutnávku. Dneska jsem vám vybrala fakt jako srdcovku. Je to jeden z nejznámějších songů 90. let, Bitter Sweet Symphony. A tenhle hit ušel dlouhou a trnitou cestu. V hitu je použitej sample od Rolling Stones a nedělalo to úplně dobrotu. Jo, dlouhý léta se The Verve a Stoney dohadovali na autorských právech a celý se to vlastně uzavřelo až v roce 2019. Takže tahle hořko-sladká symfonie vlastně dostála svýmu názvu. Úspěch byl sladký, tohle právnický pozadí docela hořký. Nicméně, teď už okolo toho není žádný drama, takže si to pojďme vychutnat v celý svý kráse. The Verve posílám k vám do práce, domů i na cesty a víc podobných hitů dneska po šestý.

0: Hunter X a Golden, takhle zní závěr dnešního dopoledního rozjezdu. Tak moc díky za to, že jste tady s náma na Hit Radio Kontakt i během pátku. Já taky doufám, že vám ty 3 hodinky utekly tak rychle jako mě a doufám, že si tu páteční pohodičku a náladu udržíte i po zbytek celého dne. No, my vám s tím samozřejmě maximálně pomůžeme, už za chvilku po 12. hodině tady startují srdcovky, které i dneska vypadají naprosto fantasticky. Hned na úvod zazní třeba tenhle mega hit. Share a Believe. Absolutně dokonalej song, tak na ty naše srdcovky určitě počkejte. No a já už se loučím, mějte krásný odpoledne, krásný víkend, užijte si to, odpočiňte si. No a já se na vás budu těšit zase v pondělí, tradičně v 9. Tak čau.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chytří si to spočítali. Tyron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně.

0: ty firemní trička.
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se
4: to má podařit. Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Monte Snack přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky, Másdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Hit Radio Kontakt.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na průtahu Libercem se dneska změnil režim dopravy. Mezi ulicemi České Mládeže a Hodkovická je uzavřený pás směrem na Děčín. Auta jezdí v režimu 1+1 v pásu směrem na Turnov. Uzavřený je i nájezd v Doubí na Děčín a sjezd do ulice České Mládeže. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvolí? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvolí? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Hey, this is Ava Max. All the hits.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Uznal jeho vinu ve všech bodech obžaloby. 78letý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Česká správa sociálního zabezpečení znovu upozorňuje na falešné SMSky. O co v nich jde, řekne mluvčí úřadu Jakub Vejček.
8: Informují o údajném nedoplatku na sociálním pojištění a obsahují odkaz na falešné stránky, které napodobují e-portál České správy sociálního zabezpečení. Na podobné zprávy nereagujte a na uvedený odkaz neklikejte. Nezadávejte prostřednictvím něj žádné osobní ani platební údaje.
7: Informace o sociálním pojištění si vždy ověřujte jen na oficiálních stránkách České správy sociálního zabezpečení. Kriminalisté prověřují včerejší bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Pachateli hrozí 3 roky až 12 let vězení. Nemocnici museli kvůli anonymní výhrušce opustit desítky lidí, pacienti opoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policie nástražný výbušný systém nenašla. A teď ještě něco z regionu.
2: Stavba dopravního terminálu zkomplikuje dopravu v Jablonci nad Nisou. Po dobu výstavby budou zavřené části ulic Kamenná a Lipanská. Změny se dotknou i autobusových spojů městské dopravy. Změny v dopravě začnou platit od pondělí 21. září, kdy začnou přípravné práce na stavbu. Na ty pak naváže demolice bývalé tržnice.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
2: Na severu Čech se teploty aktuálně pohybují mezi 16 až 18 stupni. Dneska budou stoupat maximálně na 20 a bude polojasno až oblačno.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
9: Nádherný den přeju, 12 hodin, 2 minuty, je tady pátek, kdyby vám to ještě dneska nikdo neřekl a kdyby vám to ještě nedošlo, je pátek doufám, teda. Jo, dobrý, uf. Je pátek. Tak konečně, dočkali jsme se. Kolik je vám let a nakolik se cítíte? To je docela jako zajímavá myšlenka pro dnešní srdcovky, jo? Cítíte se mladší, anebo cítíte se starší? Ono taky, jinak se cítíme v pátek a jinak se cítíme v pondělí, že jo? To o tom žádná. Mám tady dámu, která se narodila v roce 1946 a posledních 40 let vypadá pořád stejně. Někdo tvrdí, že to je plastikama, já si myslím, že to tak není. Cher na Hit Radio, srdcovka číslo 1.

0: Rok 1998, Cher na Hit Radio s Hitem Billy.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je někdy důležité opravdu věřit a hlavně věřit sám sobě a taky věřit tomu, na kolik let se cítíme. Není důležité se dívat do zrcadla a odhadovat věk podle vizuálu, ale skutečně jako na kolik se cítíte. Tak třeba chodíme tady krásný zprávy. Mně je 34, ale pořád se v srdci cítím na 18. Mně je 56, ale občas se chováme, jako kdyby mi bylo 17. Zdraví Lenka. Krásný. Mně je 40, humorem někde tak kolem 13, takže teoreticky vlastně je mi jako 27-13, no. Tak pokud je vám, třeba můj kamarád říká, že mu není 40, mu je 30-10, že se chová trošku jako malý dítě. 30-10 je vlastně jako hezký. S tím se dá krásně žít. Takže máme vlastně jako dva věky, že jo? Máme prostě jako ten věk, který tam doopravdy je, a potom ten věk, nakolik se cítíme. Tak protože je před námi víkend, tak doporučuju, víkend si užijte podle věku, nakolik se reálně cítíte. Dáme si právě teď srdcovku s číslem 2, a to je boyband, který nikdy nezestárne. A je úplně jedno, jestli jednou budou na kolečkovém křesle a v papučích, ale pořád to bude tenhle mladý boyband. Blue na Hit Radio.

0: Fajron.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na závěr této písně všichni křičíme Fajron, zpíváme Fajron, ale víte, co vlastně znamená Fajron? Tak je to něco, co bych vám přál, abyste měli právě teď. Jo? Já vím, že možná to zní jako něco, na co byste potřebovali mastičku nebo antibiotika, ale ne. Přál bych vám to právě teď, protože Fajron je konec pracovní doby. Volno v práci. To bych vám strašně přál, abyste se teď po obědě nemuseli vracet zpátky do práce. To by byl naprosto dokonalý pátek. Ale bohužel nežijeme v dokonalém světě, ale v naprosté realitě a tím pádem musíme pořád jet dál jako lokomotiva. Dáme si tím pádem Kylie Minogue Locomotion a to je hit z roku 1962. Teď to možná nejde dohromady, že jo, to si dokážeme spočítat. Kylie Minogue ho přespívala v roce 1988, ale ten úplný originál je opravdu ze začátku 60. let. Tak tady je další srdcovka.

0: Teď jsme si díky R.E.M. zaplavali při světu hvězd. Plně to vidím. Tma, hvězdy, úplněk, nádhera. Night Swimming na Hit Radio. Pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Plavali jste takhle někdy v noci? Byli jste si někdy zaplavat pod širou noční oblohou pod hvězdami? Možná, jak se říká, na Adama, tedy bez plavek? Možná jo, ale to jste byli ještě mladý. A to už je dávno. Ale důležitý je, nakolik se cítíte. Dneska se přesně tady o tom bavíme, že není důležitý, kolik nám doopravdy je, ale opravdu, nakolik se cítíme. Tím, že si povídáme zase o věku a že je pátek a před námi je víkend a v sobotu pro vás máme taky i narozeninový hity, respektive narozeninovou ruletu, tak pojďme si dát dneska narozeninovou srdcovku. Napište mi opět na 777-937-777 ročník vašeho narození, tedy rok, ve kterém jste se narodili, a já přesně z toho roku tady najdu nějakou srdcovku, abyste věděli, co vlastně vzniklo ve stejný rok jako vy, když jste přišli na svět. No? Tak pojďte, 777-937-777.
1: Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Maxi.
3: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
7: Tak to musíme do Spoltexu.
6: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
7: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
6: Tak už pojeď.
7: Spoltex.cz.
8: Připravit? Pozor, start! Přidej se, poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxi Trat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl. To se vyplatí.
11: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
12: Už žádný, mami, restartuj to.
13: Už se mi nesekne při penalti.
14: Už nespane, když páříme s klukama.
11: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
18: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva. úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
20: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
21: Kopia Liberec. Jsme tu pro vás.
22: Potřebujete poháry, medaile, trofeje?
21: Navštivte nás v Liberci na Františkově za Svedem.
22: Sportovní poháry, medaile, plakety, diplomy a další sportovní trofeje.
21: Vybírejte na poháry-marty.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: A když teda během filmu začala rodit, tak ona neodešla. Ona si to tam odrodila, protože když si přece koupila ten lístek, tak jako ježiši.
2: No jasně, tak jako když si kupuješ lístek a popcorn v kině, no. No, tak to je tak jako na hypošku, jako jo, v dnešní době asi všichni známe. Úplně, já úplně vidím taky v tom kině, jak tam hnedka naběh borec z kasy a říká, prosím vás, takhle by to nešlo, hele, takhle by to nešlo, hele, je to dětský lístek, 349 korun, jo, mi ještě dáte.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu, od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Sweet Caroline na Hitrádiu, Neil Diamond a Two Friends.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: A je před námi srdcovka na vaše přání. Tentokrát vybíráme opět srdcovku z roku, kdy jste se narodili. Je tady spousta zpráv a dneska jsem vybral rok 1986. A to i z toho důvodu, že tady dáma, která píše, tak píše, že tento týden měla 40. narozeniny. To je docela zlom. Je to tak, ne? Jako vnímá to tak člověk, že najednou tam není ta trojka na začátku, ale je tam čtyřka. Pořád se bavíme o tom, že je to jenom číslo, že důležitý je, jak se člověk cítí, ale ta čtyřka je taková, jako že si člověk najednou řekne, že už je asi jako opravdu dospělej. Takže vítej v dospělém světě, Jani, a když se dívám do roku 1986, tak tam se opravdu jako odehrálo wow, jako chtěl bych být o něco starší, abych si mohl rok 1986 opravdu jako užívat hudebně, protože tohle bylo jako skvělý, co tady všechno vyšlo. Co se týká české scény, tak Karel Nese asi čaj, například Jirka Korn, nebo Hej pane disjokej a balet. No a co se týká té zahraniční scény, no tak to byl úlet. A já jsem vybral něco, co se moc často nehraje, a protože to je pro dámu, tak je to taková jako vyloženě pohodová věc. Navíc ještě takhle hezky na pátek. Doufám, že teda, Jani, budeš mít pohodový víkend, už jsi dospělá, takže už by se o tebe taky mohli starat všichni okolo a ty si o víkendu dej nohy nahoru a užij si svůj víkend. Ben E. King, Stand By Me, 8.6.

0: Dalton na Hit Radio, 12 hodin, 42 minut, páteční srdcovky jsou za náma, dneska opět moc děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Dáme si teď dva dny volníčko, nastřádáme taky nějakou inspiraci, vy si taky v klidu rozmyslete, co byste v pondělí pak chtěli slyšet jako srdcovku na vaše přání, protože srdcovky opět budou v pondělí v pravé poledne ve 12 hodin a podle mě jako neexistuje lepší způsob, jak si zpříjemnit pondělí, než právě srdcovkama a tedy nejlepší půlhodinou v českém éteru. My pokračujeme dál, za chviličku nejnovější zprávy a do té doby Damiano Davy, taky Alex Warren, až do 15 s vámi zůstává Jirka Pelnář. Tak pohodový pátek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
11: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
13: Franto, co pak všechno se dá sušit?
14: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
13: A tvůj bůček?
14: Ten už nestihneš.
12: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
15: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
16: Ty v Bauhausu nevedeme.
15: A Auschwitz našel byste?
16: To vás zklamu, bohužel.
15: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
16: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
17: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
18: Bauhaus, když se to má podařit.
19: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
20: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
19: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
21: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfortplus.cz.
1: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
22: Gap. Individual style for every generation.
23: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
24: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci.

0: Záměrně jsem vybral jako poslední hit mezi 12 a 13 hodinou Lana Del Rey, Young and Beautiful, když jsme dneska v srdcovkách řešili to, že není důležité, kolik nám je let, ale nakolik se cítíme, tak jsem vám jenom pořád chtěl říct, že pořád jste Young and Beautiful. Jdeme na nejnovější zprávy, začínáme dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Komplikace v dopravě jsou ve Svoru. Kvůli stavebním pracím je uzavřená silnice 9 první třídy směrem na Rumburg. Objížďka vede přes Kamenický Šenov a Českou Kamenici. A neprojedete ani mezi Smržovkou a Novou Vsí, kde pokračuje rekonstrukce silnice. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. Včera to uvedl premiér Andrej Babiš. Opoziční politici to na sociálních sítích ocenili. Předseda ODS Martin Kupka to označil za prozření premiéra. Na předsedu vlády se zároveň obrátil s otázkou, kdy se zbaví kremelské páté kolony, které svěřil ministerstvo obrany. Odkázal tak na hnutí SPD vedené Tomiem Okamurou. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let, teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše plošné zákazy sociálních sítí nejsou ideální a důležitější je důsledná regulace škodlivého obsahu.
11: Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom vymáhali to, co už máme, nástroje k tomu nutit platformy, to prostředí pro děti vytvářet bezpečné. Ty věkové hranice můžou vést k různým rizikům, včetně například toho, že děti z těch platform, na které jsme schopni dohlédnout, odcházejí někam jinam, kde už tu kontrolu nebudeme mít vůbec.
10: Já ještě dodám, že legislativním návrhem se nyní bude zabývat Evropský parlament a Rada Evropské unie. České tenisty čeká boj o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Duel druhého kola kvalifikace proti Spojeným státům zahájí Jakub Menšík, který se v pražské O2 aréně utká s Lernerem Tienem. Zápas má začít v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve Bena Sheltona. A teď ještě něco z regionu.
12: Liberecký kraj se může nově zapojit do kampaně Tritek, která má letos v Česku premiéru. Odborníci u vybraných stromů vyčíslí přínosy v podobě zadržené dešťové vody, uloženého oxidu uhličitého či odstraněných škodlivin. Výsledky pak umístí na informační štítky u stromů. Obce tak mohou veřejnosti lépe vysvětlit význam investic do zeleně.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
12: Páteční odpoledne nabídne na severu Čech polojasnou až oblačnou oblohu a teploty mezi 17 až 20 stupni. Večer by pak mělo ubývat oblačnosti.

práci nebaví, tak je to naprosto normální, úplně v pohodě, nebuďte na sebe kvůli tomu nějak jako naštvaný, zlý, vůbec nemusíte se kvůli tomu cítit špatně, ale je dobře, že posloucháte Hit Radio, protože to vám za prvý zvedne náladu a za druhý jenom tady na Hit Radio můžete slyšet během 10 minut Košín, Pokáče, anebo právě i teď The Calling, Wherever You Will Go, další super páteční balada. Tak mějte pohodový pátek.

rádiu legendární skupina Košín ve 13 hodin a 13 minut. Pokud jste hrávali na střední škole FIFU, tak asi možná poznáváte tohle. To je taky Košín. Hit Hide You, což je mimochodem jeden z nejoblíbenějších hitů na FIFA 2003. 2003, chápete to? 23 let zpátky. No masakr. Nebudeme si povídat teď o FIFA, ale budeme si povídat chviličku o fotbale, protože je venku oficiální nominace do A týmu české reprezentace fotbalové a opět tedy budí trošku rozporuplné debaty. Objevily se tam zajímavá jména. Vrátil se například Alex Král, což je pro mnohé velké překvapení. Zároveň jsou tam někteří nováčci, pár mladíků, je tam dokonce i hráč z Teplic, ale chybí tam podle fanoušků spousta zásadních jmen a tak tvrdí, že se vlastně jako nic moc nezměnilo s novým trenérem. Na druhou stranu já říkám, pokud vás tohle jako baví a chtěli byste tam vidět jména jako třeba Ondra Krčfaluši, který mimochodem včera dal plzný gól, no, hrál dobře. Tak samozřejmě asi tu pozvánku do Ačka by si zasloužil, ale nutno dodat, že on je v nominaci do 21 let a jsou tam i další jména, která bychom rádi viděli u A týmu, ale důležitý je, že 21 hraje o postup na Euro do 21 let, takže tam ty kluci budou mnohem potřebnější, za mě alespoň je to můj názor, než v Lize národů, kdy teď navíc my máme ve skupině Chorvatsko, Anglii a Španělsko, takže jsem vlastně jako docela rád, že se takhle 21 a A tým domluvili a že si navzájem vlastně jakoby neukradli ty stěžejní hráče, který teď 21 bude potřebovat. To je tedy můj pohled na věc. Co si o tom myslíte vy? Klidně mi napište na 777-937-777. Jinak klukům začne teďko sraz, no a příští týden, tak nás vlastně čeká příští týden v neděli a potom v úterý, tak nás čekají první domácí zápasy v rámci Ligy národů. Chorvatsko, Anglie, z 90% už je vyprodáno, tak doufám, že se uvidíme i na stadionu. Teď Miley Cyrus.

0: Marshmallow a Jonas Brothers na Hit Radio, 13 hodin, 25 minut. Dneska máme pátek 18. to znamená, že přesně za týden 7 hodin ráno a pár minut k tomu můžeme zazvonit u vás doma. A když nám otevřete do 30 vteřin, tak od nás dostanete na ruku 50 tisíc korun. Rovných 50 tisíc pro vás máme ve finálovém kole naší hry Kdo pak to zvoní, která je od pondělí do pátku vždy ve snídani šampionů. Poslouchejte dobře, po 7. hodině buďte doma a hlavně se zaregistrujte do hry. Když nám otevřete v pondělí, tak tam na vás bude čekat 7 tisíc. Ale pozor, v pátek rovných 50. Podrobnosti na našem webu, za chvíli další hity jako Michael Jackson, Kateřina Marie Tichá i Sunrise Avenue.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
3: Bajk a Jack mají v Liberci nový domov. Navštivte nový autosalon autoservisu KBC ve Vratislavicích nad Nisou.
4: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
5: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
6: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
7: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
8: trenirkarna.cz.
9: Hlášení pro lovce slev.
10: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
11: No to není možný.
10: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
12: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
13: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
14: Gepy, Přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, Přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, Přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
15: Připravit? Pozor, start! Přidej se, poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
16: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
17: Ty v Bauhausu nevedeme.
16: A Auschus našel byste?
17: To vás zklamu, bohužel.
16: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
17: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
18: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
19: Bauhaus, když se to má podařit.
20: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
21: Vážně? A co umí?
20: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
21: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
22: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
0: udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
23: Nákupy v online shop.cz.
24: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
23: www.onlineshop.cz.
25: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Kateřina Marie Tichá na Hit Rádiu, Zničená zem. To je hodně jako porozchodová píseň a to se nám vlastně na dnešek docela dost hodí. Ne, že by teda dneska byl Mezinárodní den rozchodů a že byste teda měli přijít domů a nějak to jako rozseknout, to ne. Ale dneska je Mezinárodní den první lásky. A ta první láska většinou jako končila rozchodem, že jo? Pokud jste neměli to štěstí a svoji první lásku, tak nemáte dodnes. Jo. I to se samozřejmě může stát. Takže dneska je ale ten den, kdy opravdu z většiny volného času tak vzpomínáme na naše první lásky. A vlastně i o tom si budeme povídat na našich sociálních sítích a teoreticky bychom si klidně tohle téma mohli přenést i do pravdy nebo bullshit. Mimochodem, když jsem se díval, tak do nějakých statistik. Tak průměrný věk pro první zamilování je celosvětově ve 13 letech. Souhlasíte? Řekli byste, že jo? Popřemýšlejte. Pravda nebo bullshit, po druhé hodině, do té doby spousta hitů. Za chvilku Lady Gaga, teď sám Král Michael.

0: Lady Gaga, Abrakadabra na Hit Radio, 2:45, jsme to tady zakouzlili, Abrakadabra, ať už je konec dnešní pracovní doby a jdete domů. Tak tohle kouzlo nefunguje, nevadí. Každopádně víkend je před náma, to je samozřejmě ta lepší věc, to jsou ty hezčí vyhlídky. Kdybyste šli dneska večer do hospody, nebo k vám přijde domů návštěva, budete mít o víkendu rodinnou oslavu a rozhodnete se, že si dobrovolně zkazíte večer tím, že vytáhne politický témata, tak mám tady jednu novinku, to by se vám mohla hodit. Kdyby náhodou přišla řeč i na ten brutálně vysoký schodek státního rozpočtu, jo, tak slyšel jsem, že prý Alena Schillerová se rozhodla, že už se o státní schodek starat nebude. Už je prý dost velký na to, aby se o sebe postaral sám.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraku k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká lípa Sosnová.
6: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká lípa.
9: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
10: Tomas Arsov v Tetě?
9: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
10: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
9: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc.

0: Příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
1: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
0: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
2: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
3: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna a vzpomeneš si, i to se nám dneska hodí v den, kdy se vzpomíná na první lásky. Podrobnosti si budeme povídat po 14. hodině. Ještě předtím aktuální doprava a taky zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Připomínám, že v Liberci stále probíhají práce v Ukrajinské ulici a ta je proto uzavřená. A v Mimoni narazíte na uzavírku ve Hvězdovské ulici, neprojedete od podniku Falcon až po prostor křižovatky s ulicí Smetanova. Vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Já nový plot mám.
7: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
8: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premiumclinic.cz nebo volejte 734 579 079.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Hey, this is Ava Max. All the hits.
13: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
14: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ode dneška do neděle se můžeme zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Dobrovolníci během ní čistí přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Český svaz ochránců přírody v pondělí uvedl, že se do kampaně zaregistrovalo více jak 12 000 dobrovolníků z celé republiky. Připojili se i některé školy. S příchodem chladnějších dnů už některé teplárny začínají dodávat teplo do domácností. Kdy se radiátory rozehřejí, záleží hlavně na venkovních teplotách. Co musí nastat, aby se začalo topit, řekne mluvčí teplárenského sdružení Pavel Kaufmann.
16: Pokles průměrných denních teplot pod 13 stupňů po dva po sobě následující dny s tím, že se bude ochlazovat i nadále. Pomalu se začíná přitápět v horských oblastech a na západě Čech a podle předpovědi počasí by se celorepublikově mohlo začít vytápět na začátku příštího týdne.
15: Domácnosti by si před zimou měly zkontrolovat a odvzdušnit radiátory. Topení pak může fungovat efektivněji. Hokejová extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry patří souboj Kladna a Sparty, tedy týmu, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězili na hřištích soupeřů. Duel startuje na kladenském ledě v 18 hodin. A teď ještě něco z regionu.
1: Modernizace městského plaveckého bazénu v Liberci se protáhne. Termín otevření ale zůstává stejný. Rekonstrukce libereckého bazénu potrvá o další 2 měsíce déle. Skončit by tak měla v srpnu příštího roku. Na avizovaný termín otevření bazénu to ale vliv mít nebude. Bazén by se tak měl otevřít příští rok v září.
17: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na severu Čech bude odpoledne převládat oblačno, večer pak bude mraků ubývat. Teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni a stejně naměříme i zítra.
18: Hit Radio.
19: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Páteční odpoledne pokračuje dál, my se dostáváme k času 14.00, teď už tedy konkrétně 14.03 a ve 2 odpoledne si vždycky tady na Hit Rádiu povídáme bez obalu, máme tady náš oblíbený pořad Pravda nebo Bullshit, tak jsem zvědavej, jestli dneska se naši experti úplně sekli, anebo mají pravdu, uvidíme.

0: Na Hit Radio Tones and I, za chviličku Alec Benjamin, taky Linkin Park.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Já jsem to trošku naznačoval, pokud nás posloucháte, pokud posloucháte Hit Radio celé dnešní odpoledne, o čem asi to dneska bude, tak na dnešní den přichází Mezinárodní den první lásky. Jo? A našel jsem další zajímavou statistiku, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 80% lidí si pamatuje svoji první lásku klidně i po 30 letech. Co vy na to? Pamatujete si vaši první lásku? Kde jste se potkali? Kolik vám bylo? Jak už je to dávno? Jo? Nebo chcete zapomenout na svou první lásku a ono to pořád nejde? Jo? Protože máte dodnes zlomený srdce. I to je samozřejmě možnost. Otázkou tedy dnes zůstává, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že 8 z 10 lidí, tedy 80% lidí si pamatuje svoji první lásku prakticky po celý život. Jo? Tady je psáno po 30 letech. Já bych dal klidně téměř jako celý život. Dejte vidět 777 937 777, pojďme na ně zavzpomínat.

0: Alec Benjamin na Hitrádiu Let Me Down Slowly.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 80% z nás si bude pamatovat svoji první lásku klidně i po 30 letech. Mají vědci pravdu, anebo jsou mimo? Na to se vás ptám, píšete na 777-937-777. A vypadá to, že dneska to bude asi celkem jednoduchý. Martina třeba vzpomíná, moje první velká láska byl Luboš, vnuk babiččiny sousedky. Už je to tady zase. Moment, tak ještě jednou. Luboš, víme, vnuk babiččiny sousedky. OK, dobře. Kam jsem jezdila na prázdniny, bylo mi 16, on byl čerstvě po vojně, strávili jsme spolu celé prázdniny, byli jsme mladí, vztah na dálku nefungoval, ale pamatuju si to, už je to 43 let, takže vědci za mě mají pravdu. Zdraví Martina. Další zpráva. Ahojky, první láska byla dětská. Ve školce. Jmenoval se Ota, bylo nám asi 5 nebo 6 let a už je to 40 let. Takže já si to pamatuju. Zdraví Jarka. Další zpráva od Peti. Ahoj Jirko, pamatuju, jmenoval se Viktor, chodili jsme spolu do školky, chtěli jsme se vzít, je to už 48 let. No, tady to asi bude celkem jednoduchý. Je někdo, kdo si nepamatuje svoji první lásku, to možná bude jako jednodušší. 777 937 777.

0: pláč, to je taky ideální spojení k dnešnímu tématu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska je Mezinárodní den prvních lásek a říká se, že se, nebo vědci tady tvrdí, že 80% lidí si pamatuje svoji první lásku klidně i po 30 letech, jo? A tím, že si ji pamatujeme, tak víme jméno, víme příjmení a dokážeme si možná vybavit ještě jako spoustu dalších zajímavých věcí. Otázkou bylo, jestli
1: vědci
0: mají pravdu anebo ne, tak dneska to bude jednoduchý. Myslím si, podle toho, co tady dneska jako čtu, že
1: vědci
0: pravdu nemají. Nemají. Protože to číslo je daleko vyšší. Daleko vyšší. Já jsem tady nenašel na našem WhatsAppu jedinou zprávu, že byste si nepamatovali svoji první lásku. Takže za mě to je prostě jako 99,9%, jo. Protože ten jeden člověk nenapsal, protože asi nemá kredit, ale jinak opravdu tady koukám. Já si pamatuju úplně jako, tady dokonce já si pamatuju každou svou lásku. Petr, se nepil večer, viď? Bylo by blbé si nepamatovat svoji první lásku, když s ním už kolik tady, spoustu let žiju, máme spolu 4 děti, 20 let spolu žijeme, máme spolu 4 děti. Hanka, to je taky krásný. To je super. Ahoj. Ano, má první láska, tam někde pořád je. Teď jsme si to po 20 letech dokonce řekli vzájemně. Sem tam si napíšeme, zavoláme a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Kdo ví, jestli bychom byli spolu pořád, kdybych tenkrát nebyla hloupá a neodešla od něj za jiný. Sapča. Sapči, neber si to na sebe. Oba dva víme, co oba dva? Všichni, teďko, kdo to posloucháme, tak víme, že to byla jeho chyba. Na tom se shodneme, no, takže za mě dneska
1: vědci
0: jsou mimo, 8 z 10 to není, ale je to 9,9 z 10.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
12: Asi bouchla hadice.
11: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
12: Co?
11: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
12: Chlapi, jedem do Hostru!
13: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
15: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech.
7: Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
14: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
6: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
14: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
6: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
14: Zahradagalas.cz.
9: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
15: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
16: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
15: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
17: Nakupujte za akční slevy v hypermarketu Globus Liberec. Dopřejte si od středy 9. do úterý 22. září slevu 20% na nápoje a alkohol s kartou Můj Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
18: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
22: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: posloucháte Hit Radio. Za chviličku ještě Disturb, taky Depeche Mode, Enjoy the Silence, což je mimochodem hit, o který si velmi často píšete také i do srdcové Hit Radia. Srdcovky ty budou zase po víkendu, vždycky ve 12 hodin. Začínáme přesně v pravé poledne hned po zprávách. 5 fantastických hitů, někde jako dost vykopávek, ale zároveň jsou to přesně ty vykopávky, když se vžijete do situace, do role, že jste opravdu někde jako archeolog a teď prostě se hrabete v tom písku a najednou vytáhnete něco, co je zlatý, třpití se to a vy víte, že to je prostě 2000 let starý a že to je prostě neuvěřitelný a že to je poklad, že to je krásný. Tak přesně tohle jsou ty hity, které my tady dáváme. Někdo to ve výsledku zpívá ještě v hieroglyfech a možná, že v klínovém písmu tak jsou udělaný titulky. Každopádně, já už to maličko přeháním, ale je pravda, že jsou to opravdu jako nádherné věci. Takže srdcovky na Hit Radio opět ve 12 hodin. Vy můžete psát klidně i tipy, co byste chtěli slyšet takhle v srdcovkách. Můžete je psát na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Můžete je psát mě klidně na Instagram Jirka Pelnář, normálně do soukromí zprávy. Žádnej ostych, nic takového. Vždyť to všechno tvoříme spolu. Vždyť jsme přece jedna taková jako rodina. My Hit Radio společně s vámi jsme rodina. My jsme rodinný rádio. Chceme vám udělat radost. Takže srdcovky tedy ve 12 hodin. No a když už teda jsem tady u těch některých vykopávek, tak nechci říct, že od 15 hodin tady budou vykopávky s odpolední show. Vůbec ne, ale po odpolední show od 18 do 21 hodin, tak se můžete těšit na další hity z 80. a 90. let. A protože je pátek, tak dneska to bude v toku v trochu svižnějším, popovějším tempu. Hit Radio Classic mezi 18. a 21. Tak buďte s námi. No a když je řeč o odpolední show, už jsou za dveřma.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech. Hit Radio Kontakt. Words like violence break the silence. I'm crashing in.

0: Enjoy the silence, tedy vychutnejte si to ticho, pokud jste ještě pořád v práci, tak zkuste se na chviličku ještě někam jako zavřít a užít si to ticho, než přijdete domů a začne ten šílený kolotoč, ještě pokud máte děti, tak budete mít zase dva dny trošku cirkus doma, takže vychutnejte si to ticho, klidně na chviličku i v autě, jo, na minisekundu, vypněte volume, že jo, stáhněte to úplně na minimum, užijte si to ticho. No a pak se do toho pustíte. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase v pondělí, hned tedy po víkendu. Užijte si zbytek dnešního dne, přežijte ten zbytek dne v práci a užijte si víkend. A dál buďte zítra rádiem. Od 15 hodin se na vás těší odpolední show, do 15 hodin ještě Imagine Dragons, Tereza Mašková, Marek Lambora, taky Miles Smith.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
8: Service Plus.cz.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Usnula?
12: Asi jo.
11: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
12: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
11: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
15: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSW 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSW.
16: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
17: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
18: Tak to musíme do Spoltexu.
17: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
18: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
17: Tak už pojeď.
18: Spoltex.cz.
19: Franto, co pa všechno se dá sušit?
20: Ovoce, houby, bylinky i maso.
19: A tvůj bůček?
20: Ten už nestihneš.
21: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo-elektro.cz.
0: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
21: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
0: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
22: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
23: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
24: Tak dobře poslouchejte.
23: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
24: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
23: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
24: Budete viset 101 metrů nad zemí.
23: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
25: Maminko!
24: Prostě pořádnej adrenalin.
23: Tenhle zážitek najdete pouze na...
26: Firma na zážitky.
24: CZ.
27: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
28: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
29: Zlepši si náladu.
28: Zlepši si náladu.

0: vámi už Denisa Janečková. Krásné odpoledne, pojďme se podívat na nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně na příjezdu do Tanvaldu směrem od Jablonce nad Nisou probíhá tu vyšetřování nehody dvou osobáků, projíždíte jedním jízdním pruhem, kolona se aktuálně netvoří a taky v Liberci v Partizánské ulici u křižovatky s Ostašovskou bourala dvě osobní auta, tady projíždíte s omezením. Tak na to myslete a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
4: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu?
6: Barvu? Já tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
1: On Air.
7: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Topná sezóna začíná. S příchodem chladnějších dnů už některé teplárny začínají dodávat teplo do domácností. Kdy se radiátory rozehřejí, záleží především na venkovních teplotách. Co musí nastat, aby se začalo topit, ví mluvčí teplárenského sdružení Pavel Kaufmann.
9: Pokles průměrných denních teplot pod 13 stupňů po dva po sobě následující dny s tím, že se bude ochlazovat i nadále. Pomalu se začíná přitápět v horských oblastech a na západě Čech. A podle předpovědi počasí by se celorepublikově mohlo začít vytápět na začátku příštího týdne.
8: Domácnosti by si měly před zimou zkontrolovat a odvzdušnit radiátory. Topení pak může fungovat efektivněji. Nejpozději dnes se budou muset sejít k prvnímu zasedání okrskové volební komise, které budou dohlížet na hlasování v říjnových obecních a senátních volbách. Zástupce do komisí mohli nominovat kandidující uskupení. Komisí je více než 14 500. Slovenský premiér Robert Fico kvůli nemoci zrušil svou dnešní očekávanou cestu na Ukrajinu. Na třídenním summitu tzv. Karpatské osmičky ho zastoupí ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Fico bez podrobností a nečekaně oznámil cestu na Ukrajinu během čtvrtku. No a nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace tři nováčky. Premiérovou pozvánku do národního A týmu před nadcházejícími čtyřmi zápasy Ligy národů dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a velmi překvapivě Matěj Radosta.
0: Teploty na severu se nám pohybují okolo 18 a 17 stupňů. Máme taky oblačno nad většinou severu a takhle to bude dneska vypadat až do večera, kdy večer můžeme počítat taky s přeháňkami.
1: Hit Radio Kontakt.
0: Teď už ale startuje odpolední show na Hit Radio Kontakt a taky pátek odpoledne. Minuta po 15. hodině s vámi je Denisa Janečková. Konečně jsme se dostali ke konci týdne. Čeká nás už za malou chvilku víkend, ale samozřejmě už teď nás čeká spoustu skvělých hitů. Kato a John, Turn the Lights Off. To je kousek, se kterým teď startujeme.

Bruno Mars na Hit Radio Kontakt, Marry You, s vámi je Denisa Janečková. Máme pátek odpoledne, lidi už pomalu vypínají počítače, vy zavíráte notebooky, mentálně už odcházíte domů a Dáda Petrasová tam třeba rovnou leze přes plot. Byla totiž spatřena, jak se snaží dostat přes plot k Felixovi Slováčkovi, tedy domů. A vlastně je to docela inspirativní, když nad tím tak přemýšlím. Někdo po náročném dni relaxujete u skleničky, někdo si pustíte třeba seriál, Dáda si dá parkour. Ale pozor, ona vlastně nešla k Felixovi domů. Ona lezla do svého domova, což je taková nádherná připomínka toho, že některé vztahy jsou natolik komplikovaný, že i cesta domů připomíná útěk z vězení. A teď mě zajímá, kdo z vás už někdy v pátek dělal něco, za co by se opravdu v pondělí a celý další týden styděl, protože Dáda už to má za sebou a ještě to stihla před víkendem. Dejte mi to vědět k nám na WhatsApp 606 825 404 a my si do té doby dáme další pecky. Rehab, Ina, Sash a taky Rock My Body na Hit Radio Kontakt.

0: Činasky a jejich první signální. Ladíte Hit Radio Kontakt, páteční odpoledne je v plném proudu. S vámi Denisa Janečková a my jsme si před malou chvílí řekli o nový trampotě, kterou aktuálně provedla Dáda Patrasová, protože lezla domů přes plot. Všichni víme, že takhle můžeme dopadnout, protože dneska máme pátek, to znamená, vybízí to slovo pátek už k tomu, abyste šli na nějakou party, na nějakou oslavu, anebo prostě do víru velkoměsta. Možná připomínka pro vás, vemte si sebou klíče, anebo je schovejte aspoň někam pod rohošku, ať se nemusíte dostávat taky domů přes plot, protože dobře víme, že toho budeme potom litovat a budeme se stydět celý další týden. Ostatně mám tady pár zpráv od vás, ale myslím si, že tohle nejde ani do vysílání, protože kamarádi, vy jste některý docela zvířata. Díky za zprávy, vám posílám Coldplay, Little Sims a Burna Boy na Hit Radio Kontakt, za chvíli vy Pray.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Vysavač je zase rozbitej.
6: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
7: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
8: Maxi.
9: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
8: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Kopia Liberec. Jsme tu pro vás.
11: Potřebujete poháry, medaile, trofeje?
10: Navštivte nás v Liberci na Františkově za Svedem.
11: Sportovní poháry, medaile, plakety, diplomy a další sportovní trofeje.
10: Vybírejte na poháry@marty.cz.
12: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
13: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
14: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
17: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Nákupy v online shop CZ.
20: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
19: www.onlineshop.cz.
21: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
22: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio Kontakt Dua Lipa a Love Again. Ladíte odpolední show, s vámi je Denisa Janečková a Liberečáci. Všichni z Liberce víme, co je fignerka. Byla označena za největší ostudu Liberce. Já teda upřímně nevím, kdo přesně sestavoval tenhle žebříček, ale všichni přesně víme, proč byla označena za největší ostudu Liberce. Fignerka, to je takový to místo, kde se člověk během 5 minut může potkat se svým bývalým, s člověkem, který mu dluží peníze, s někým, koho pomlouval včera večer, no ideálně úplně se všema třema najednou. Jediný místo v Liberci to je, kde se vám fakt může stát, že jdete normálně na autobus a za 10 minut odcházíte s pocitem, že byste radši měli změnit identitu. Jestli dneska na Fignerku teprve míříte, tak vám přeju hodně štěstí a doufám naopak, že to proběhne hladce a že to opravdu bude jenom ta klasická autobusová zastávka nebo ten terminál, kde třeba přistoupíte a pojedete zase vesele dál. Ne, žádná ostuda, protože prostě to nechceme zažívat nikdo a už vůbec ne v pátek odpoledne. Ať už máte páteční odpoledne, trávíte kdekoliv, jste v autě, ještě v práci nebo už míříte vzhůru domů, tak vám posílám Fly Away.

0: 15 hodin 36 minut, k tomu vyladíte Hit Radio Kontakt. Zara Larsson nás tady pěkně všechny roztančila, věřím, že i vy jste si aspoň trošku hejbli bokama. Pokud ne, tak nebojte, za malou chvíli vás toho čeká další spousta, se kterým si určitě můžete zatančit, ať už to bude Kateřina Marie Tichá, nebo třeba Reman, ale je toho nachystaného spoustu. Buďte s námi, protože ten playlist na páteční odpoledne, o ten se vám vždycky postaráme my a máte tu nejlepší možnou společnost. Takže už za chvíli.
1: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz. Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz. Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
3: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
5: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
6: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Trenírkarna.cz.
11: Hlášení pro lovce slev.
12: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
13: No to není možný.
12: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Moderní internet www.starnet.cz.
16: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách, za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
17: Přijďte na nejlepší burčák z Jižní Moravy.
18: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
17: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
19: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
19: www.onlineshop.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: KFC ti zase nabízí víc.
13: MacBooky Neo.
10: iPhony 17.
13: Laserové projektory.
10: Sluchátka Apple Beats.
13: A stovky dalších cen.
10: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
13: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
10: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
19: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
20: Hit Radio Kontakt.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Ten nejlepší možný playlist na severu Čech, to je Hit Radio Kontakt. Reman, právě teď za námi, Supergirl. S vámi je Denisa Janečková a my se pojďme podívat na ceny nafty a benzínu, protože v posledních dnech nám to šplhá a šplhá to stále dál. Já jsem hledala, kde je možno natankovat úplně nejlíp a nejlevněji. Aktuálně mi to hlásí Globus Liberec, kde by měl být benzín okolo 43,90 Kč halířů. Potom taky ono ve Cvikově 43,90, stejně tak i v Rynolticích, kde je benzín za 44,90. To už jsou ale víceméně ceny všude stejné, 44,90 je asi to nejmenší, co aktuálně najdeme na normálních benzínkách, které nám jsou všem blízko, ale výběr toho nejlepšího asi ono.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt. Odbyla nám 16. hodina, nám doznívá Avicii a Waiting for Love. No a my se společně pojďme podívat na to, jak to vypadá na silnicích, než si dáme další skvělý hity. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně na Děčínsku ve Varnsdorfu v Kmochově ulici, se srazila dvě osobní auta, počítejte tady se zdržením, a taky v Liberci v Ondříčkově ulici, počítejte s uzavřenou silnicí. Myslete na to, jezděte bezpečně a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Datart uvádí Dny Marianne.
9: Dny Marianne, jo.
8: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
12: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Státní podnik Lesy České republiky udělá po letošním velmi suchém létě mimořádný audit stavu lesních porostů. Kromě dopadů sucha lesníci na podzim a v zimě zmapují i míru ohrožení lesů kůrovcem. Případná opatření na ochranu lesů by podnik přijal příští rok na jaře. Cestování regionálními vlaky je zase o něco pohodlnější. Ve Středočeském kraji už pravidelně jezdí modernizované motorové vozy Regio Spider z nymburského depa. Jaké jsou jejich výhody, ví mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
13: Regio Spidery jsou koncepčně moderní vozy, ve kterých je podstatná část podlahy, včetně obou nástupních prostorů, v nízkopodlažním provedení, tedy v úrovni moderních nástupišť. To umožňuje snadný nástup osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Vozy jsou navíc klimatizované, vybavené Wi-Fi a je v nich možné dobíjet cestovní elektroniku.
12: Moderní vozy jsou nasazené na tratích z Čelákovic do Neratovic, z Nymburka do Poříčan a z Nymburka do Mladé Boleslavy. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cemickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Uznal jeho vinu ve všech bodech obžaloby. 88letý psychiatr k soudu nepřišel, v minulosti vinu odmítl. No a hokejový útočník David Pastrňák z Bostonu má za sebou povedené léto a těší se na novou sezónu NHL. Rád by v ní navýšil počet nastřílených gólů. Touží ale především po týmovém úspěchu, aby měl další šanci získat kýžený Stanley Cup.
0: Aktuální teploty na severu se drží okolo 18 stupňů, klesnou nám dneska až k 15, máme oblačno, místy zataženo, k večeru můžeme počítat sem tam taky s nějakou přehánkou.
10: Hit Radio Kontakt.
0: Odpolední show na Hit Radio Kontakt pokračuje, s vámi je Denisa Janečková. Tenhle čas už doufám jste pěkně doma, je pátek, je odpoledne, takže doufám, že už to máte ten pracovní týden za sebou. My se za chvilku koukneme na spoustu různých věcí a třeba na co si dát pozor, co se dětí týče, třeba o víkendu. Do té doby třeba Lady Gaga a Bad Romance.

Radio Kontakt, tenhle sametovej hlas. Damiano David a Next Summer. Ladíte odpolední show, já jsem tu s vámi, Denisa Janečková. No a pokud máte doma začínající youtubery, tak možná na ně mrkněte trošku víc, protože jeden 9letý chlapec, který mimochodem byl začínající youtuber, vzal tátovu firemní kreditku a zaplatil z ní svoji reklamu na YouTube. V přepočtu tahle ta reklama stála 2,5 milionu korun. Chvilka ticha za tátovu firemní kreditku. Ještě to firemní. Umíte si určitě představit, jak to doma muselo potom vypadat. Nějaký rošambo rozhodně proběhlo. YouTuber se asi konat teď v příštích měsících nebude, protože ten za používání cizích věcí a ještě k tomu kreditek bych si teda vysloužila minimálně na 5 let. Nevím jak vy, ale jak říkám, radši mrkněte, co ty děcka na tom internetu dělají. My se mezi tím jdem dát Bensona Boona a jeho Beautiful Things.

0: pop, I love it. Tohle je páteční nálada, úplně se vším všudy. Takhle by to mělo v pátek odpoledne znít. A proto ladíte Hit Radio Kontakt. Vsadím se o svoje ponožky o to, že všichni máte teďko minimálně poblíž sebe telefon, třeba jste někdo s někým dovolal, třeba ho někdo právě teď držíte v ruce, scrollujete nějaký ten Instagram nebo třeba nějaký sociální sítě. No, doporučuji, běžte si umýt ruce. Já vám povím už za malou chvíli proč a do té doby si dáme další hity, ale věřte mi, že budete rádi, že jste si ty ruce umyli. Tak za chvíli, do té doby, David Stypka, Eva Farná a dobré ráno, milá.
1: Dejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
2: Ahoj holky, taky jdete na casting?
3: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
2: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
4: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
5: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
6: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
15: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Nákupy v online shop CZ.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
17: www.onlineshop.cz.
19: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfort Plus CZ.
20: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
21: Jack.
20: Když máte v plánu pořádnou práci.
21: Jack.
20: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
21: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
22: Bike a Jack mají v Liberci nový domov. Navštivte nový autosalon autoservisu KBC ve Vratislavicích nad Nisou.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio Kontakt, máme minutku po půl pátý. Já jsem vás nabádala k tomu, abyste si šli umýt ruce, pokud jste drželi v ruce telefon a nebo třeba s někým volali, protože chytré telefony a tablety obsahují třikrát víc bakterií, než obsahuje záchodové prkénko. Po telefonování si teda vždycky raději umýjte ruce, pokud vaše práce vyžaduje vyloženě telefonování, tak vám to moc nezávidím, ale každopádně, co si budeme povídat, já bych si taky nejradši umyla ruce a nejradši jsem si po konverzaci s některými lidmi i propláchla uši svěcenou vodou. Tak jako tak, kamarádi, takovouhle informaci potřebujete do kapsy i vy, takže určitě si nezapomeňte umýt jak ruce, tak i telefon, ono to jednou za čas vůbec není na škodu. Teď už ale YouTube With or Without You, kousek, který je klasika, který vám zpříjemní páteční odpoledne, takže si dejte to volume doprava a do toho auta, na nákup, nebo třeba už domů, vám posílám tuhle pecku.

0: Ty nejlepší hity, ta nejlepší nálada a taky hit Radio Kontakt. To je takový synonymum. Právě teď za námi Gone, Gone, Gone a my se pojďme kouknout za naší Denčou a konkrétně do Mladé Boleslavy.
1: Ve studiu dneska vítám Alenu Holíkovou, ředitelku Domu dětí a mládeže na výstavišti v Mladé Boleslavi, se kterou probereme nabídku kroužků. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní ředitelko, jaké novinky a změny jste letos pro děti v Domě dětí a mládeže Mladá Boleslav připravili a kdy se můžou rodiče s dětmi začít na kroužky přihlašovat?
2: Letos jsme aktivity rozšířili na více škol, než byli rodiče zvyklí, takže najdou letos kroužky i po různých školách Mladé Boleslavy. No a přihlašování už běží od 1. září, takže na webových stránkách Domu dětí najdou všichni rodiče nejen přístup na přihlášení, ale také instrukce, jak to co nejrychleji provést.
1: Máte přes 200 zájmových aktivit. Kdybyste měla posluchačům doporučit několik oblastí, které stojí za pozornost, co byste určitě zmínila?
2: Máme od tance, divadla, tvoření, inliny, kutilství, přírodovědu. Máme tu paletu opravdu pestrou a v tom je možná právě ta naše velká výhoda, že nejsme jednostranně zaměření a že si u nás mohou vybrat úplně všechny děti s naprosto rozličnými zájmy. Pokud mohu zmínit teda nějaké lákadlo, jakou máme takovou atraktivní novinku, tak určitě stojí za zmínku kroužek, který se jmenuje Race Zone. Je to taková vstupní brána do motorsportu, protože tam si děti budou moci vyzkoušet pohyblivé simulátory. Pro kreativce, pro teenagery máme nový kroužek, který se jmenuje Cosplay. A novinky máme taky v tanci, zařadili jsme i contemporary a jazz dance.
1: Jaké další aktivity, akce nebo možnosti trávení volného času během školního roku dětem a rodinám nabízíte?
2: My během roku připravujeme spoustu tematických akcí pro celé rodiny, workshopy, divadelní představení, nejrůznější soutěže, přespávačky, během prázdnin různé tábory, pobytovky. Ale co bych chtěla zmínit, aktivitu, která není vázaná na termín, naše ekocentrum. My máme v Mladé Boleslavi ekocentrum Zahrada, což je taková minizoologická zahrada a ta je otevřená denně.
1: Proč by rodiče při výběru kroužků měli volit zrovna vás?
2: My se snažíme, aby se u nás děti cítili dobře a bezpečně, něco nového se naučili, našli si kamarády, ale taky se postupně osamostatňovali, získávali i větší sebevědomí a my bychom rádi byli takovým jako průvodci. Ale zároveň nechceme děti vodit za ručičku, takže jim chceme dávat ten prostor zkoušet nové věci a dělat vlastní rozhodnutí a překonávat překážky a zkoumat, co všechno zvládnou sami. My máme takové motto, které nás provází už spoustu let a to je s námi vaše děti rostou.
1: Tolik ředitelka Domu dětí a mládeže Mladá Boleslav Alena Holíková. Díky za rozhovor, pěkný den a nashledanou.
2: Nashledanou.

0: hlavně ať otevřou. Kdo fakt to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke dveřím pod nos. Je to prosté. Registruj se u nás na webu, čekej na zvonek a rychle otevři. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
6: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
10: Tomas Arsov v Tetě?
9: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
10: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
9: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Chanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
13: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
14: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
16: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. www.hitradio.cz. To musíte zažít.
0: Hitradio Kontakt.
17: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio Kontakt dozněla Taylor Swift a Fate of Ophelia. S vámi Denisa Janečková a dobře víme, že těch omezení na libereckých silnicích máme málo. Proto se od dnešního dne přidává další omezení, a to konkrétně na čtyřproudé silnici I35. Je to přesně ta, která je nad Globusem. Takže tam bude samozřejmě další omezení. Uvidíme, jak dlouho to potrvá. Slibují to, že by to mělo být do listopadu, no, ale známe, jak to chodí. Jezděte opatrně, další dopravní info si dáme už za malou chvilku, do té doby možná trošku tematicky. Anastasia, a Sick and Tired.

0: Odbyla nám 17. hodina, doznívá nám Fétru Hitrády a Kontakt Poetika, tak je jich kousek blízko a my jdeme kouknout k nám na silnice. Blízko, tak všechno mám. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor si dávejte v Mimoni, ve Hvězdovské ulici u podniku Falcon až po prostor křižovatky s ulicí Smetanova je uzavřená silnice, tak na to určitě myslete a počítejte s objížďkou a pozor taky za vysokou Lípou směrem na Šauštejn. Probíhá tady výstavba chodníků, tak raději nohu z plynu. Pokud o něčem víte, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Extra v mobilu, protože já jo a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Studenti a seniori se slíbených 75% slev na jízdném příští rok nedočkají. Hnutí ANO přitom jejich návrat slibovalo před sněmovními volbami, zařadilo ho do programového prohlášení vlády a se zavedením počítalo od ledna 2027. Na splnění slibu ale chybí vládě peníze. Za 10 let se počet mladých do 20 let hospitalizovaných na psychiatrii více než zdvojnásobil. V ambulancích jich přibylo mezi lety 2010 a 2024 o více než 60%. Vyplývá to z analýzy portálu Evropa v datech. Nejčastějšími problémy jsou deprese, úzkosti a poruchy chování. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Teprve 15-letí by se mohli založit vlastní účet. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše plošné zákazy sociálních sítí jsou ideální a důležitější je důsledná regulace škodlivého obsahu.
9: Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom vymáhali to, co už máme, nástroje k tomu nutit platformy, to prostředí pro děti vytvářet bezpečné. Ty věkové hranice můžou vést k různým rizikům, včetně například toho, že děti z těch platform, na které jsme schopni dohlédnout, odcházejí někam jinam, kde už tu kontrolu nebudeme mít vůbec.
8: Legislativním návrhem se teď bude zabývat Evropský parlament a Rada Evropské unie. No a nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace 3 nováčky. Premiérovou pozvánku do národního A týmu před nadcházejícími 4 zápasy Ligy národů dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a velmi překvapivě Matěj Radosta.
0: Sobotní den se ponese v docela příjemném počasí, zítra čekáme nejvyšší teploty až na 21 stupních, převažovat bude polojasno, jenom místy se může objevit více oblačnosti.
6: Hit Radio Kontakt.
0: Odpolední show na Hit Radio Kontakt pokračuje s vámi Denisa Janečková. My si řekneme, kam vyrazit za sportem o tomhle víkendu, protože na domácích hřištích to bude pěkně hořet. Samozřejmě dáme si taky spoustu skvělých hitů, který rovnou startujou. Na start 17. hodiny George Ezra a taky kousek Shotgun. Tak si to pojďte užít.

0: Alanis Morissette a taky Aronic. 11 minut po 17. hodině s vámi Denisa Janečková a Hit Radio Kontakt.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Rozdáváme vám 100 000. Můžete si svůj dílek získat zase v pondělí. Máte čas přes víkend na to registrovat se na webu hitradiokontakt.cz. V pondělí už vám jeden z kolegů doveze 7 000 korun. Přímo před vaše dveře. Jediné, co potřebujete, je 30 vteřin, za který to stihnete doběhnout dolů ke dveřím, otevřít je a přebrat si peníze. Takhle jednoduchý to je, nic jednoduššího už není. A navíc za týden rozdáme i 50 000 korun. Konkrétně to bude v pátek, takže být váma, registruju se hodně rychle, protože šanci máte úplně každý. Takže do toho hitradiokontakt.cz, ještě jednou radši zmiňuji, a v pondělí vezeme další prachy.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Dreamer na Hit Radio Kontakt. 6:45 ladíte odpolední show. S vámi Denisa Janečková, nás už čeká víkend, ten už je, už jenom mrknete, je tady. A doslova do písmene, protože už je páteční podvečer, ale zároveň pojďme kouknout na neděli, kdy tady na domácím hřišti budou hrát Tygři. Přivítají rytíře z Kladna, takže bude to velkolepý, bude se konečně zase moc do nový sezóny pořádně fandit, takže kupte svoje vstupenky, v neděli se hraje od 5 večer. Bude to stát za to, tak klobása bude chutnat o něco líp, popcorn, pivko, úplně cokoliv, takže zase opražte šálu, dresy a vyražte na hokej. Já věřím, že tam bude skvělá atmosféra, ostatně jako to vždycky umíme.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
2: Trenirkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
6: Service Plus.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
15: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
16: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
17: A vemte sebou i děti.
18: Já tam budu taky, tak čus autobus.
16: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
19: Vstupenky na dětiraje.cz.
2: Bude vejdán.
6: Den svatého Václava na zámku Svijany. Těšit se můžete na příjezd svatého Václava, pivní soutěže i slavnostní naražení svijanského speciálu Dux. Po celý den vás čeká pestrý program, řemeslný jarmark i prohlídky pivovaru. Večer zahrají kapely Valdovy Matušky a Tres Udos. Nenechte si ujít svatováclavské slavnosti na zámku Svijany. V pondělí 28. září od 10 hodin. Více na zámek Svijany.cz.
4: Slyšíte?
20: To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
21: Nakupujte za akční slevy v hypermarketu Globus Liberec. Dopřejte si od středy 9. do úterý 22. září slevu 20% na nápoje a alkohol s kartou Můj Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
22: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

ladíte Hit Radio Kontakt. Máme minutu po půl šestý. Tohle byla Shakira a taky Zoo. Spoustu z vás už hledáte určitě program na dnešní večer nebo zítřejší večer. No, můžu vás potěšit, protože opět dneska odstartovaly oblíbené ruprechtické slavnosti u Kapličky. Už teď to tam jede v plném proudu. Vy se můžete těšit samozřejmě jako každý rok na Labutě nebo taky na Mega Autodrom, Řetískáč, Lavice a spoustu dalšího. Zároveň i hudební program, o který se postará třeba Lipo a nebo Pavel Celta. Je toho spoustu na programu, takže určitě vyražte, už teď je to tam v plném proudu a myslím si, že si tam užije každý jeden z vás. My se jdeme užít tady společně další hity, třeba právě teď. Eric Prydz a Call on Me na Hit Radio Kontakt.

0: Jeezy, Bibi Rexa a taky Me, Myself and I. Doznělo éterem Hit Radio a Kontakt krátce před 6:15. Za zhruba 20 minut už startuje páteční večerní speciál na Hit Radio Kontakt. Dneska společně s Leo Dindější si užijete samý skvělý hity, protože páteční večer prostě bude znít přesně tak, jako to tady má Lea přichystaný. Ivan Hlas a jeho Na kolena, to je páteční hymna jak vyšitá. Samantha Fox a nebo taky R.E.M., to všechno na start 18. hodiny, tak zůstaňte na Hit Radio Kontakt a společně si jdeme užít za chvíli Alexe Warrena.
1: Maxi.
2: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
12: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
13: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
14: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
15: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
16: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
17: Service Plus.cz.
18: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
19: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
20: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
21: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
22: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
23: Když jde o zdraví.
24: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
25: Hit Radio Kontakt.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio Kontakt dozněl Krištof a taky kousek Hned teď. S vámi se už pomalu budu loučit i já, kamarádi. Uslyšíme se opět příští úterý, kdy si společně užijeme odpolední show, tak jak jste na to zvyklí. Do té doby si samozřejmě užijte skvělý víkend a mějte hlavně dobrou náladu, protože jinak to nejde. Samozřejmě Hit Radio Kontakt tady pro vás je non-stop 24/7. Za chvíli už si vás přebírá Lea Děnděši se svým večerním speciálem, tak si ho užijte, krásný páteční večer a zatím čau!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor si dávejte v Liberci, v Ondříškově ulici je tady uzavřená silnice a taky v Liberci v Ukrajinské ulici probíhají stavební práce a ani tady aktuálně neprojedete. Myslete na to a vaše dopravní info volejte na 800 900 952. Přeju šťastnou cestu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Mami, já mám řidičák.
8: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
9: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
10: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
11: I'm Ariana Grande.
12: It's Hozier.
13: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
14: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Česká policie se po incidentech v Německu zaměřila na vyšší ochranu nádraží. Oznámila to na síti X s tím, že nemá informace o aktuálním přímém ohrožení bezpečnosti v Česku. I nadále v naší zemi platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. V Rynholci na Rakovnicku hoří průmyslová hala na zpracování plastů. Zasahuje tam více než 100 hasičů. Vyhlášený je 3. poplachový stupeň ze 4 možných. Obyvatelům okolních obcí je doporučeno nevětrat. Škoda bude podle předběžného odhadu hasičů 300 až 400 milionů korun. České korunovační klenoty si od zítřka bude moci prohlédnout široká veřejnost. Zatím je mohly ve Vladislavském sále Pražského hradu vidět pouze školní skupiny. Výstavu bude možné navštívit do pondělí 28. září, za vstup nedáme ani korunu. Letiště Praha zavede opatření pro omezení aktuálních front na příletech. Půjde o úpravy koridorů, zlepšení procesu registrace ve spolupráci s cizineckou policií nebo nasazení pracovníků pomáhajících lidem ve frontách. Fronty na příletech ze zemí mimo Schengen v poslední době vznikají kvůli zavedení evropského systému vstupu a výstupu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
14: Zítřek doprovodí převážně polojasná obloha, ráno a dopoledne bude místy až jasno a lokálně se objeví mlhy, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15.
15: Hit Rádio. Hezký dobrý večer, s vámi Lea, 2:08. Nejlepší hity 80. 90. až po milénia. Startuje právě teď. Až po milénium jsem chtěla říct. No jo, páteček, víkend před námi. Tak startujeme právě teď. Shaggy.
16: Yo man.
17: Yo.
16: Open up man.
17: Yo, what you want man?
16: My girl just caught me.
17: You made her catch you?
16: I don't know how I let this happen. The girl next door, you know?
17: Nah,
16: I don't know what to do.
17: So it wasn't you.

kolena na konela. Ivan Hlas právě teď dozněl z éteru Hitrádia 8 minutek po 18. Tak jak pak se máte? Napište mi na 777-937-777, protože já někomu z vás chci udělat radost. A to na základě toho, že přesně za 3 měsíce, nejenom to, že tady bude třetí adventní neděle, ale já budu mít velký gospelový koncert opět v Betlémské kapli. A někomu z vás bych právě teď na základě vašich zpráv věnovala 2 vstupenky. A takový ty VIP vstupenky. Vstupenky jsem chtěla říct. To znamená, že se spolu uvidíme, vyfotíme, dáme si nějaký drink a budete sedět v takovém tom VIP, je to v Betlémské kapli od 19 hodin. Ještě pár vstupenek je na go out, ale já jsem se rozhodla, že vzhledem k tomu, že to je ode dneška za 3 měsíce, tak někomu z vás bych chtěla udělat radost. Takže Leona Giongiosi, to je to moje příjmení, jo, děnděši, bude mít opět gospelový koncert a vy můžete být u toho, tak napište na 777-937-777, stačí napsat třeba jenom chci na Leu, anebo prostě cokoliv, ahoj, a já vyberu za chviličku někoho z vás a uděláme si tak společně radost, potkáme se, pokecáme a tak dále. No a teď už další skvělá zpěvačka, Samantha Fox.

0: FM Day Sleeper. I tohle vám hrajeme. Minutku po čtvrt na sedm, hezký dobrý večer. S vámi Lea a já jsem vám před chviličkou řekla, že někomu z vás strašně moc ráda věnuju dva lístky na můj Gospel Night, který je od dnešního dne, přesně za 3 měsíce. Takže v pátek 18. prosince se vidíme, slyšíme v Betlémské kapli, do toho nám tady krásně houká sirena. Tomu říkáme o Happy Day, který tam mimo jiné taky zazní. Takže pište na 777-937-777 a za chviličku vyberu někoho z vás a jste strašně skvělí, protože těch SMSek přišlo hrozně moc a těším se na každýho z vás. A nebojte, ještě do té doby rozdám několik lupenů.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
3: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás 3 krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
11: Vinylovou? A bude sama hrát?
10: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
12: Experto Family. Od V podlahy.
13: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší Funebr Marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
14: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
15: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
16: Ahoj holky, taky jdete na casting?
17: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
16: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
18: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
19: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
20: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportál.cz. KSV.
0: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
21: Tomas Arsov v Tetě?
0: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
21: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
0: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
22: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
23: Jack.
22: Když máte v plánu pořádnou práci.
23: Jack.
22: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
23: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
24: Bike a Jack mají v Liberci nový domov. Navštivte nový autosalon autoservisu KBC ve Vratislavicích nad Nisou.
25: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

Kelis, Trick Me, takový R&Bčko, bokem doprava a bokem doleva. To se na ten pátek hodí. Minutka po půl sedmé, hezký dobrý večer s vámi, Lea. 18.9. Přátelé, to je neuvěřitelný, jak to všecko letí. A já bych strašně ráda udělala teda radost někomu z vás, protože rozdávám dva lupeny na můj Gospel Night. Tak jsem vylosovala tady posluchačku Zlatu, která napsala, je Leuško, to by bylo prima, ještě jsem to neslyšela, udělala bys mi radost, Zlata. Tak Zlatuško, je to tvoje. Já mám hroznou radost, když vám vždycky můžu udělat takhle něčím radost a věřte mi, že těch příležitostí bude ještě daleko víc. A vybrala jsem ještě jednu posluchačku. Místo dvou lupenů budou čtyři lupeny. A to je posluchačka, která se sice nepodepsala, ale napsala: Leonko, mám ráda tvůj hlas, zpěv, taky písničky Celine Dion i gospel, černošská hudba, to je prostě top. Tak já vám za chviličku pošlu holky SMSku, tak vy dostáváte každá dva lupeny na Gospel Night a kamarádi, my máme před sebou ještě víkend. Sobotu, neděli. Spousty dárečků, skvělé muziky, taky narozeninová ruleta a já vám asi rozdám ještě nějaký lupeny o tom víkendu. Tak rozhodně buďte s námi a teď už posílám skvělou devadesátkovou kapelu Take Your Chance, Fun Factory. Kdo by je neznal, jako by nebyl. Já je milovala. I Wanna Be With You nebo Celebration. A tahle pecka, to nesmí v éteru Hit Rádia chybět. Tak příjemný poslech.

0: Golden Twins, Hold Me Now. Hit Radio Classic stále s vámi, tak je Lea, dobrý večer, 18 hodin 41 minut, aktuální čas. My v téhle skvělé muzice pokračujeme dál, až do 21. hodiny vám budeme hrát 80-ky, 90-ky, až po milénium. Prostě jedna lepší pecka než druhá. Každopádně před námi Mňága a Žďort, nebo taky Sonja, Bryan Adams a spousty dalších skvělých hitovek, tak se těším, co pak bude asi teď, počkejte si na to.
1: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už nespadne, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
14: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
13: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
15: Vstupenky na dětiraje.cz.
14: Bude vejdan.
16: Vylezte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
17: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
18: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
17: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
18: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
17: Zahradagalas.cz.
19: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
20: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
21: Jsem hrdina.
22: Co tady blbneš?
21: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
22: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
21: Vše na 211.cz.
22: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
21: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
0: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
1: Tomas Arsov v Tetě?
0: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
1: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
0: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
11: Diké, zahradnické centrum Příšovice, vás zve na dny otevřených dveří. Od středy 23. do soboty 26. září. Přes 1500 druhů rostlin za mimořádné ceny s 10% slevou. Diké, krásná zahrada z českého ráje.
23: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
2: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
3: domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
4: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Krásný dobrý večer, my pokračujeme dál s vámi, Lea Děnděši, dvě minutky po 19. Nejlepší hity, Kylie Minogue, letí za vámi.

pátek večer, hezký dobrý den. Doufám, že si ho užijete podle svých představ. Protože když je ten pátek, tak si ho pojďme zpříjemnit pořádnou dávkou hudební nostalgie. Tak co takhle? One Night in Bangkok. Murray Head. To je prostě hit, který se hodí k tomu pátečnímu večeru, protože na pátek je přece každá noc v Bangkoku dobrý začátek. Tak volume doprava a letí to za vámi právě teď.

0: Hit Radio s vámi, taky vaše Lea. Hezký dobrý večer. Pokračujeme dál, protože před námi je spousty skvělé muziky. Pet Shop Boys, Gala, nebo taky Činasky. Vrátíme se spolu do minulosti, konkrétně do roku 1970. Tak pokud možno, zůstaňte dál na vlnách Hit Radia, protože ty nejlepší hity teprve přichází. Tak počkejte si na to.
1: Hit Radio Kontakt. Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
8: Chata v Golčově Jeníkově na Havlíčkobrodsku za 2 miliony 300 tisíc, rodinný dům v Pražmě na Frýdeckom Místecku za 6 milionů 600 tisíc, rodinný dům v Jičíně Moravčicích za 3 miliony 44 250, byt 2+1 v Havlíčkově Brodě za 3 miliony 999 tisíc a byt 4+1 v Sokolově za 2 miliony 890 tisíc korun.
7: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
10: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
17: Moderní internet www.starnet.cz.
18: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
19: Tiskne, kopíruje, skenuje.
18: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
19: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
20: Tisknu levně CZ.
21: Náplně hned.
20: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
21: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
22: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

rádio. Pokračujeme dál, Činásky, rok 1970. Schválně mi napište na 777-937-777, jaký posluchači nás poslouchají takhle po 19. hodině. Jaký ročník? Já jsem 85, takže ano, už jsem stará koza. Tak mi napište, vystačí napsat jenom rok, kdy jste se narodili, a já vám posílám Aretu Franklin, George Michaela, anebo taky Kors, So Young právě teď.

0: večer, Hit Radio stále s vámi, taky Lea, vy naši posluchači, co víc si přát, k tomu skvělá muzika, 80, 90, až po milénium. Tak já jsem se mrkla na vaše SMSky, protože jsem po vás chtěla, ať mi napíšete, jaký jste ročník, kdy jste se narodili. Tak 90 vládnou světu, to je samý 85, 82, 87, 91, 93, dokonce bacha, přišlo nám tady 2011, takže 15-letý, 16-letý posluchač, což je naprosto skvělý, že oslovujeme i mladou generaci. Tak v tom pokračujte dál, klidně mi pište ty ročníky, budeme se tomu věnovat i zítra, protože spolu budeme vstávat, dneska spolu budeme usínat a to je skvělý. Tak za chviličku třeba Rihanna a nebo spousty dalších skvělých hitů, tak rozhodně nikam neodcházejte. Až do 21. jenom ty nejlepší songy.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Společnost Liberecké komíny. To znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
3: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
5: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
12: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
13: Tiskne, kopíruje, skenuje.
12: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
13: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
14: Tisknu levně CZ.
15: Náplně hned.
16: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
17: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
18: Když jde o zdraví.
19: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
3: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
5: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato de la Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato de la Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato DV.cz.
12: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
17: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
19: Chytří si to spočítali už dávno. Volkswagen Golf. Auto, co nikdy nebylo experiment. Teď v Auto Nord na výhodný paušál. Stačí vám 6 890 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
1: Ne, můj oblíbený hrnek.
15: Tak tohle není dobrý začátek dne.
18: No to snad ne.
20: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
21: Alegria dny jsou tady.
20: Se slevou 7% na zážitky.
21: Zážitkové restaurace.
20: Pobytové zážitky.
21: Adrenalin.
20: Automoto a mnohem víc.
21: U nás si vybere opravdu každý.
20: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
21: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
20: Nejlepší dárek je zážitek.
22: Firma na zážitky.
20: CZ.
23: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
24: Asi bouchla hadice.
23: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
24: Co?
23: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
24: Chlapi, jedem do Hostru!
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.
27: Hit Radio.
28: Yes. It is not that funny.
29: That's not that funny.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Diké, zahradnické centrum Příšovice, vás zve na dny otevřených dveří. Od středy 23. do soboty 26. září. Přes 1500 druhů rostlin za mimořádné ceny s 10% slevou. Diké, krásná zahrada z českého ráje.
2: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSW 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSW.
3: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

pokračujeme, nezastavujeme, protože před námi je skvělá, úžasná zpěvačka. Dáme si trošku emocí, ale pořád s pořádnou dávkou energie. Je to Avril Lavigne a její Don't Tell Me. Je to hit, který umí být jemný, ale zároveň má prostě koule, pořádný říz. Tak si to dáme právě teď a nechte se na chviličku unést tou hudbou. Je pátek, vidina toho volna, sobota, neděle, pohodička. Tak volume doprava.

0: A teď trošku zvolníme. Přichází totiž Polis a nádherná píseň Every Breath You Take. Kdo by neznal takovou nádhernou romantickou věc? Je to píseň, která má v sobě takové, jak bych to řekla, takové zvláštní kouzlo, trošku nostalgie a spousty nádherných emocí. Tak si na chviličku udělejte takový ten klídeček, je pátek večer a zaposlouchejte se a nechte hudbu mluvit za vás. Tak za chviličku přesně tohle.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
2: Připravit? Pozor, start! Přidej se, poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
7: Den svatého Václava na zámku Svijany. Těšit se můžete na příjezd svatého Václava, pivní soutěže i slavnostní naražení svijanského speciálu Dux. Po celý den vás čeká pestrý program, řemeslný jarmark i prohlídky pivovaru. Večer zahrají kapely Valdovy Matušky a Tres Udos. Nenechte si ujít svatováclavské slavnosti na zámku Svijany. V pondělí 28. září od 10 hodin. Více na zámeksvijany.cz.
8: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
11: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
10: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
11: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
10: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
1: Hit Radio. Hit Radio.

naučí troška té italštiny, protože právě teď nám z Eteru Hitrádia dozněl Eros Ramazzotti, já ho miluju, jako většina z vás, protože nám tady přišla nádherná zpráva od Jitky. Ahoj Lonko, dneska hraješ úplně skvěle, zvedlo mi to náladu, protože mě čeká noční šichta a s tebou a vaším Hitrádiem mi to lépe dneska a rychleji utíká, což je naprosto skvělý, takže děkujeme za tak hezkou zprávu a o tom to je prostě, ta muzika, to je láska, to je hudba, nebo takhle, ne hudba, to je lék na všechno, jsem chtěla říct. Pokračujeme dál, protože před námi ABBA, kdo by neznal, a taky Black Eyed Peas, I Got a Feeling, to se k pátku hodí, tak jdeme na to.

0: Máme téměř 8:45, což ten čas je neúprosný, takže bohužel my se pro dnešní večer budeme muset spolu rozloučit. Přeju vám krásnou dobrou noc. Usínejte s láskou, radostí, prostě ať je vám dobře a zítra pravou nohou do toho nového dne. Ale já vám pošlu ještě do 21. skvělou muziku, co třeba Blondie, anebo Britney Spears, Baby One More Time, jeden z nejlepších vlastně prvních hitů, co se týče královny popu. I když ta je teď slavnější asi víc na Instagramu, ale její písničky jsou nesmrtelný, tak si ji vychutnejte. No a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách mám pro vás spousty skvělých zpráv, dárečků, muziky a hlavně dobré nálady. Tak dobrou noc.
1: Hit Radio Kontakt. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
9: Tisknu levně CZ.
2: Náplně hned.
10: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
11: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
12: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
13: Tomas Arsov v Tetě?
12: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
13: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
12: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
14: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
16: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
4: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Ne, můj oblíbený hrnek.
2: Tak tohle není dobrý začátek dne.
3: No to snad ne.
4: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
5: Alegria dny jsou tady.
4: Se slevou 7% na zážitky.
5: Zážitkové restaurace.
4: Pobytové zážitky.
5: Adrenalin.
4: Automoto a mnohem víc.
5: U nás si vybere opravdu každý.
4: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
5: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Hit Radio.

0: vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz. Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.

0: všechno se dá sušit.
1: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
0: A tvůj puček?
1: Ten už nestihneš.
2: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo-elektro.cz

0: zoo.cz.
1: Drbis ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

0: Ahoj holky, tak jdete na casting?
1: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
0: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
2: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
4: Každý den přináší nové výzvy.
5: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
4: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
5: Více na práce Ontex.cz.
6: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
7: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: that Sharon?
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
1: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.